Radio Faktor.

0: Hitradio Faktor. Hitradio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Hitradio. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Hit Radio Faktor.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Autoservis umí i rychlo servis. Olej brzdy přezouvání uděláme na počkání. Opravy my máme rádi, pojišťovny jsou hej!
1: Hej,
0: kamarádi!
2: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za hypotéku platíme ještě trochu víc. Průměrná sazba totiž na začátku května mírně vzrostla. Konkrétně o 0,1% na celkových 5,19. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od prosince roku 2024. Riziko nakažení zákeřním hantavirem zůstává pro evropskou populaci nízké. To je závěr Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí po nedávném úmrtí turistů na výletní lodi u Kapverdských ostrovů. Plavby se podle dostupných informací nezúčastnil žádný občan České republiky. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. Sen Pařížanů o obhajobě Ligy mistrů pokračuje. Francouzi včera remízovali s Bayernem Mnichov 1-1 a zajistili si po úvodní výhře 5-4 postup do finále. Tam se utkají s londýnským Arsenalem. Finálový zápas je na programu 30. května a hostí ho maďarská Budapešť. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Českobudějovické výstaviště čekají velké změny. Do areálu má zamířit zhruba 200 milionů korun. Vzniknout mají dvě nové výstavní haly. Nahradí se pavilon B1 a počítá se i s novým jižním vstupem. Areál se má více otevřít lidem z Máje a Vltavy, a to i díky chystané lávce přes Vltavu. Změny souvisí taky s plánovanou sportovní halou. Nakonec ještě počasí. Dneska během dne nás může zaskočit občasná přehaňka, uklidnit a protrhat se to má až k večeru. Čeká nás oblačno a teploty do 20.
10: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jo, je to tak, jsme kompletní. Michal, Jasmin, David. Jasmin je tu opět taky. Včera jsme tě tady scháněli, ahoj.
2: Scháněli, jsem tady zpátky, ahoj chlapi.
3: Jaká byla dovolená? Mě říkáte vždycky vy, když chybím jeden den.
2: To je fakt, no, tak byli, už nebudem.
1: Vy jste byli na otočku někde u moře, jo? Nebo...
2: Byli jsme jenom si odskočit na jeden rozhovor, ale byl raní, takže
1: já
2: bohužel.
1: Vím, já to viděl. Já se na to musel podívat zpětně, protože já byl v tu dobu v práci, víš? Tak krásné ráno vám, kdo jste si nás naladil. Mimochodem, začíná prodloužený víkend.
2: Ježiš, no jo.
1: Tak to je velká bomba. Takhle. Víme, že mezi váma je někdo, kdo zítra možná bude muset do práce, ale většina je doma. My sem taky vlastně nejdem, že jo?
2: Fakt?
1: Pojďme si popřát. Krásné ráno, Coldplay, Sky Full of Stars, 6.02.

0: Čím jiným otevřít poslední snídaní šampionů tento týden? Coldplay, Sky Full of Stars na Hit Radio 6.06. Krásné ráno. Co chystáte na prodloužený víkend? Vy, kdo nás posloucháte, máte nějaké speciální plány? Má být hezky, co jsem koukal, Davide?
1: Je to tak, slunečno od pátka až do neděle.
0: To je bomba, takže nám to vyšlo konečně krásně.
1: No ono tak
0: to...
1: moment, tady už vidím malý mráček
0: ne,
1: v neděli, ale...
0: Ne, počkej, kde se to vypíná? Tak. Tak co chystáš ty, Jasmin?
2: Já jedu teďka po vysílání do Ostravy. Takže já se budu vracet, ale hnedka zase ve 2 ráno z Ostravy.
0: Aha.
2: Takže zítra budu pravděpodobně dospávat. O víkendu bude nejspíš probíhat nějaký překvápko, protože v neděli mám narozky a přítel mě chce někam vzít.
0: Jasně.
2: Takže někam zmizíme. A vlastně nevím kam, no.
0: Co je vlastně fajn, že mi to takhle říkáš přes éter. Já to opravdu slyším teďka poprvé tuhle informaci. Já tam totiž pojedu taky, tak jsem si řekl, že bych tě možná mohl jako svíst. Já nejedu do Ostravy, ale do Krnova. Takže
2: jo, tak mě nabere tady dodávka a jedeme hrát s kapelou, takže.
0: No ale stejně to můžu odvíst, ne? Ať vyzvednou tě v Krnově a ty pak budeš pokračovat z Krnova do Ostravy. To už pak je kousíček, to je kolik? Půl hoďky, 3/4 hoďky cesty asi.
2: Co no, vy?
0: Já jedu na svatbu v sobotu.
1: Hezky, to ses ani nepochlubil.
0: Je to divný, co?
1: Jako hrát, jo.
0: Co? Ne jako host, jako jíst.
1: Hele, my jdeme nahory, takže taková klasika.
0: Nekecej, hezky. Kolik tam je sněhu v Krkonoších?
1: Hele, po kolena zhruba. Jsi se něco nezměnilo od minulého týdne.
2: Tak co máte v plánu vy? To nám dejte vědět, čeká nás minuta šampionů.
0: Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste, no a co chystáte na ten prodloužený víkend. 777-937-777, teď další muzika, tohle jsou Linkyně na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Linkin Park, 6 hodin 10 minut, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, ptali jsme se vás, co právě, ne, jak se jmenujete, odkud jste a co chystáte na prodloužený víkend. Je to tak, že jo? Já jsem se musel chytit.
1: Je to přesně tak, tak jak jo. Říkáš.
0: Tak minuta šampionů začíná právě teď.
1: FČA Frýdek Místek má v plánu sluníčko, vaječinu a spoustu jídla.
0: Lucka Pasohlávky, zahájení sezony.
1: Čeho? David Žacler veze dceru do školy, o víkendu má snad nějaký výlety.
0: Katča Olomouc, zítra sraz veteránů, Cadillacem, těším se a v sobotu doma a v neděli výlet, jupí.
1: Lucka ze Žižilic se těší na prodloužený víkend, který bude trávit s rodinou ve Velkém Mederu.
0: Zdeněk Kamenice chystá se na orlík na člun s dětmi.
1: Sonja Sibřina, plán je jasný, Vltava Run.
0: Květa Děčín jede za maminkou do Sloučína, uvidí po půl roce a moc se na ně těší. Mamince je 84.
1: Pardon, Pavlína Jenišovice razí na víkend k přátelům do Opavy a už se těší.
0: Kateřina Dolní Bukovsko, konečně se po roce pořádně opiju. Dnes poslední den v práci jako řidič.
1: Marcel Plzeň celý víkend bude stěhovat přítelkyni k sobě.
0: Jo.
1: Hele, Jaro, stěhování přítelkyně k sobě naprosto chápu.
0: To je jasný. Ty ses ptala, kde to bylo? Lucka Pasohlávky, zahájení sezóny. Mm-hmm. Mě tak napadá pasohlávky, že to je ten kemp, to, jak tam jsou takový ty atrakce. Neznáte Pasohlávky?
1: Nevím, jako znám Pasohlávky.
0: U Brna to je. Tak si myslím, že asi plánuje tam zahájení sezóny. A to jsem si říkal, jak teďka bylo hezky v týdnu, jestli už třeba někdo byl u vody se vykoupat. Někdo odvážný. Tak možná o víkendu. Tak děkujeme za vaše plány, už víme, co budete dělat a víme taky, co budeme hrát. Tohle je Ina a Rehab na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Soler. Chvíli po čtvrt na sedm, posloucháte Hit Radio. Krásné ránko. A víte, jak se všude mluví o tom, že vás chtějí podvodníci obrat o peníze. Mm-hmm. Představí se jako někdo z vaší banky a pod nátlakem vás donutí vzít vaši třeba naspořenou hotovost a někam ji odvést, třeba vložit do bankomatu nebo do těch bitcoinmatů a tak dále. Máme tady příběh opravdovýho frajera. Pražský taxikář zachránil seniorce úspory v hodnotě stovek tisíc korun. On ji totiž vezl k bankomatu, všim si, že s někým telefonuje, že je celá rozrušená a že hovoří s někým, kdo se teda, jak mu došlo, vydává za pracovníka banky. Mm-hmm. Tak to vyřešil a seniorce zachránil úspory v hodnotě několika set tisíc korun.
1: Hezky.
2: Tak to je hrdina, protože ne každý hrdina nosí plášť, stačí být taxikář někdy.
1: Ono se furt mluví o těch podvodech a člověk si připadá, že mu jsou jako vzdálený, že to furt jako čte v novinách, v rádiu a nikdy se mu to nestane. Třeba mně předevčírem přišla SMS-ka, jakože od policie České republiky,
0: jasně,
1: že moje auto bylo pokutováno a že bych měl zaplatit peníze, klikněte na odkaz a tak dále. Takže není to tak daleko, jak si někdy myslíme.
0: Jako kam ona se tady nechala odvést z malé obce na Mostecku a mířila do Kladna. Takže vlastně... Ona ušetřila na to, že ty stovky tisíc nedala tomu podvodníkovi, ale zaplatila to za to págo.
3: Hit Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Hausbrand Café, per favore.
7: Sí, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květiná.

0: Ače, hnojiva a substráty.
1: Unihobby.
0: Vše pro tvé zelené království.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
4: Připravte na to svou mysl.
5: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
6: Ale proč se držet při zemi?
5: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
7: Stavební Nidek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen CB Auto. cbauto.cz.
13: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
14: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
15: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
16: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
17: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Faktor.

0: Tohle jsou nejnovější činasky selhání na Hit Rádiu přesně o 6:30. Krásné ráno. Ranní update.
1: Televizní stanice Fox Sport hledá fotbalového superfanouška. Ten bude po dobu celého světového šampionátu uzavřený ve skleněné kostce na Times Square. Za odměnu přes 1 000 000 korun bude sledovat všechny zápasy turnaje. Tam, kde ostatní nosí no name, ona obléká Dior. Módní návrháři si všímají oblékání dcery Kim Jong-una. Zatímco v Severní Koreji bychom na západní značky narazili obtížně, následnice trůnu se na veřejnosti často objevuje v luxusních kostýmech. Češi se ještě nepoučili, i nadále používají slabá digitální hesla. Vůbec nejčastěji chráníme své účty kódem heslo 1234, admin nebo 123456. Odborníci na kybernetickou bezpečnost přitom připomínají, že na prolomení takového hesla stačí útočníkům několik vteřin.
2: Tak taky znám takový experty, no.
3: Jako doma heslo admin?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: My jsme stejně borci, jo? My jsme národ, který zamyká vlastní kolo na tři zámky, ale pak jako klíč k celoživotním úsporám máš jako pod rohoškou, jo? A nejlepší jsou lidi, který mají jedno heslo ke všemu. To je můj táta.
2: To jsem já trošku.
3: To seš ty?
2: Dobře, ale občas obměním jeden znak, jakoby, no.
3: A nebo ve firmách, na firmních strojích, na firmních monitorech, počítačích, tam je vždycky to heslo napsané takhle na tom štítku.
4: No, okay,
3: je to takový jako něco jako vítejte, dobrý den, pojďte k nám, tady to všechno máte. Tak je čas možná při čtvrtku změnit hesla? A nebo radši ne, protože pak bychom to všichni po víkendu obnovovali. Rembrandts, I'll be there for you na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: doufáme, že máte skvělé ráno. Čtvrtek 7. května, chvíli po půl sedmé, posloucháte Hit Radio, Michal, Jasmina, David. Hezké ránko.
1: Existuje moment, kdy si rodiče vážně uleví a jsou šťastní. Není to ten moment, když přijdou třeba první krůčky, nebo když zvládne váš puberťák maturitu, ale je to ve chvíli, kdy se za tím dítětem zaklapnou dveře a otevřou se dveře od jeho vlastního novýho bytu.
0: Jo, takhle.
1: Takhle. Existují i rodiče, co si přejou, aby ty děti tam s nima bydleli navždy, ale třeba moje to nebyly, jo, to říkám rovnou.
0: Ty jo, tak když zaspomínám, moje asi taky ne, taky se těšili, jenomže u nás to je složitější, já jsem ze 3 sourozenců
1: a
0: my vlastně každý mezi sebou máme kolik nějakých 7 let, takže teďka se rodiče bydlí vlastně nejmladší brácha, takže rodiče, nevím, kdy se odstěhuje.
2: Takže syndrom opuštěného hnízda, nebo jak se mu říká, zatím nemají rodiče.
0: No, já jsem ten syndrom opuštěného hnízda měl, když jsem teda jakoby se odstěhoval a zjistil jsem, že musíš platit jako víc.
1: Musíš platit, prát a tak,
2: víš. To byl zase trošku jiný syndrom, ale chápeme.
0: Mě ty rodiče tak začaly chybět v tu dobu.
1: Jak to měl Dave?
2: Hele, já jsem šel na kolej a naši mě ještě finančně pořád podporovali, takže já jsem... Já jsem žádný syndromy neměl, ale tak stejskalo se mi občas. No tak lednice nebyla plná, že jo, oblečení nebylo vypraný, ale nějak se to dalo zvládnout.
0: Jak to máte vy? Klidně dejte vědět. Za chvíli další muzika, Kamrat, Cyril, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Hezké ráno. Hit
3: Radio. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Rádia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
7: Vínečko, pohoda.
6: A slimáci jsou taky fuč.
7: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
6: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
12: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
13: Jízdy na bobové dráze.
11: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
13: Soutěže.
11: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
13: A koncert Tomáše Kluse.
11: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
13: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
11: nhr.cz.
14: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
15: Snížíme o 2 stupně.
14: Bod 2. Průvan.
15: Dáme ručníky mezi okna.
14: Výborný návrh. Bod 3. Plíseň.
15: Vydrhnout, přetřít.
16: A co udělat rekonstrukci?
14: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
16: Úsporná rekonstrukce odbuřenky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Bořinka, vaše rekonstrukční banka.
17: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na dek.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Českobudějovicku v Hluboké nad Vltavou v Tyršově ulici probíhají práce na silnici. Místo je neprůjezdné, určitě jeďte i nudy.
21: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
22: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší čtvrteční ráno. Kamrat, Be Mine. 6 hodin 51 minut. Posloucháte Hit Radio. A nás by zajímalo, jestli vám poslala někdy vaše babička nebo váš děda nějakou vtipnou nebo šílenou SMSku. Protože pokud ano, tak nám ji pošlete na web Hitradia a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu. 4 telefony a pozor, každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je velká týdenní výhra, kterou každý týden jeden z vás získá. A mimo to, každý den někdo z vás vyhraje denní výhru Suri karty. Tak nám napište na web Hitradia nějakou tu šílenou SMSku nebo vtipnou, kterou vám vaši prarodiče poslali, ať můžete vyhrávat. No a denní výhru tentokrát vyhrává třeba Áďa, která samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. A ta nám napsala, děda mi psal, Dondy, každou noc mi už týden někdo volá a nic neříká, ale nevím kdo. No, děda se nějak omylem nastavil budík na 3.27. Chudák.
0: Ty bláho, 3.27 takhle budík jen tak a vím si, že na to nemohl přijít jako dlouhou dobu, jo. To je hrozný. Já se úplně vžívám do toho dědy. No tak děkujeme za další SMSku. No a jak bylo řečeno, pokud byste se chtěli do soutěže zapojit, stavte se u nás na webu na hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Taky dneska bychom měli dát pozor, pokud vyrazíme do práce na kole. Podle posledních statistik totiž přibývá dopravních nehod, kterých jsou cyklisté součástí. Například Praha hlásila v loňském roce dosavadní rekord 393 nehod s účastí kol a koloběžek. Zvyšující se počet nehod by mohl být způsobený nedostatečnou reakcí města na růst bezmotorové dopravy. Slovensko zítra zruší dvojí ceny nafty. Opatření proti dramatickému zdražování, které zavedl náš východní soused, zvedlo vlnu kritiky na půdě Evropské komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i Polsku. Tamní opoziční strany proto kritizovaly vládu, že nezavedla opatření proti vysokým cenám benzínu a nafty. A teď jedna smutná zpráva ze světového zpravodajství. Zemřel Ted Turner, americký podnikatel, mediální magnát a zakladatel televizní stanice CNN. Dnes už legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami vytvořil v roce 1980. Už od roku 2018 trpěl vážnou chorobou, které tento týden podlehl. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Knihami, starožitnostmi, ale ani zlatými zuby nepohrdl zloděj, který vykradl chalupu v Dubu na Prachaticku. Dovnitř se vloupal někdy během posledních 5 měsíců. Odnesl třeba knihy Karla Jaromíra Erbena, staré mlýnky na kafe, gramofony nebo obrazy. Majitelům způsobilo škodu nejméně 60 tisíc korun. Po zloději teď pátrá policie. Končím počasím, dneska se lehce ochladí, naměříme jen 16 až 19, převládat má oblačná obloha a během dne se nevyhneme občasným přehánkám.
8: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Hezké čtvrteční ráno.
10: Krásný ráno. Snídaně šampionů. Meteorologové nás straší, že bychom se prej měli připravit na nějaký silný bouřky. A mimochodem, to je podle expertů důvod, proč nám nemusí jít práce od ruky a můžeme být podrážděný. Ty bouřky, že to způsobují, mě přitom uklidňují, pokud jsem doma.
9: To jsem chtěl říct, že to je přesně naopak, že na mě teda ty bouřky působí uklidňujícně, když to řeknu takhle. Včera jsme teda zažili bouřku a s malou dcerou jsme si lehli na zápraží, já jí tam takhle připravil k ležení. Koukali jsme to a vždycky blesk a hrom. Jo. A jeden hrom teda velikal víc mě. Neší a ona se tomu začala smát. Já jsem si říkal, tak to už asi jdeme domů, ne? A ona, ne, tady ještě budeme, Takže možná to máte podobně, že bouřky vás naopak uklidňují. A co vás uklidní teď po 7:00 bude další muzika Black Eyed Peas, Miles Smith, Michal Jasmin David s vámi. Hezké ráno.
0: Hit Radio Factor.

0: This is Better Switch Up. Switch Up.
1: Black Eyed Peas.
0: Switch Up.
1: 8 minut po 7 posloucháte Hit Radio. Hezké ránko.
2: Vy, kdo nás posloucháte a už máte třeba děti, rodinu, tak možná znáte ten pocit, kdy dítěti něco rozbijete a víte, co pak nastane, jo, za řev, hádky, za drama. Mě včera volala moje máma, že malá ségra přinesla ze školy nějaký výrobek, že tam dělali takový ty koule do koupele. A ségra to dala na stůl a napsala tam s vykřičníkama nějakou zprávu, jakože může se to přesouvat jenom, když budete šahat na ten papír, ale nesmíte sahat na ty koule. A byly tam vykřičníky, strašně moc vykřičníků a prostě velký upozornění. No máma první co? Tak to vzala do ruky a rozdrtila to na prášek. I když se toho dotkla jen letmo, ale prostě stalo se. No a běžela za manželem a říkala, Honzo, já jí rozbila tu kouli. A on říkal, tak to si děláš trandu, ne? To jako nejde prostě. Nejdřív tomu nevěřil, pak říkal, no tak jak to tý holce řekneme. A máma měla fakt jako provinilej pocit, říkala, já prostě nevím, jaký to mám říct, já vím, co se stane prostě. A říkala, tak já to svedu na psa. A mamky manžel, jasně, takže pes jakože vyskočil na stůl. Ještě někam přenes tu kouli a pak na ní šlápnul a rozdrtil. To ti uvěří ta holka v 10 letech, to ti sežere.
1: Ale chudáci zvířata prostě. My se na ně snažíme vymlouvat ve spoustě situací, jo. Zvíře, ale kdyby ty zvířata uměly mluvit, jo, by nám to dali pěkně sežrat, jo. Ale ty si mi připomněla, dcera mojí přítelkyně, má 6letou dceru a donesla ze školky, ještě chodí do školky, donesla keramický hrníček. No, tak jsem ho vzal do ruky, no. Asi není potřeba jako dodávat, jak to dopadlo, ale já jsem ho zmizel prostě, no.
2: Zmizel,
1: ale já jsem se ho fakt, on byl hezky, fakt krásný, já jsem ho vzal za to ouško, nevím, možná jsem ho vzal trošku jako hruběji, jo, a ouško prostě nebylo, jo, tak si říkám, tak
2: že
1: super.
2: Že jsi teď oblíbený doma.
1: Super, super, no. Takhle, nikdo to neví, já jsem ten hrníček schoval. Dal jsem ho do jiného hrníčku.
2: Přesně. Nicméně tenhle ten pocit toho provinění, ten musí být opravdu příšerný. A určitě ho někdo z vás taky zažil a budeme moc rádi, když nám dáte vědět, v jakém případě se to stalo, komu jste co rozbili, co na to děti, případně jestli jste to na někoho dokázali svést.
1: Pojďte nám to poslat jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777. Nebo nám to normálně napište SMS-kou nebo zprávou. Vrátíme se k tomu teď Global DJs, What a Feeling na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Michal Knejp a Jasmin Grinerová. Hit Radio.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Čtvrt na osm, dvě minuty k tomu, posloucháte čtvrteční Hit Radio. Michal, Jasmina, David s vámi, přejeme hezké ráno, no a ptali jsme se vás, co jste zničili vašim dětem, nebo co jste jim provedli a na koho jste to nakonec hodili a jak k tomu přišel chudák pes?
1: Dobré ráno, píše Mája. Taťky pes mi sežral morčata a místo toho jsem po škole v kleci našla zakreslý králíčky. Taťka to trochu poplet. Počkej, cože? Taťky pes mi sežral morčata.
0: No prostě pes se zbavil morčat, tak teďka koupil králíky, no.
2: Prostě ten posluchač snět morče a pak to svět napsal, jo. Jenom, že,
0: no. No. Dobré ráno. Co nějaký uražený ucho od hrníčku nebo rozpadlý mídlo, ale já měla na starost křečka své nevlastní dcery a když se po týdnu vrátila od její maminky, křeček ležel nožičkama nahoru a to fakt dítěti nevysvětlíš, že tu vodu jsem mu zapomněla dát a neudělala to schválně. Markát.
1: To je strašný. Jako role nevlastního rodiče musí být hrozná v těchto případech.
0: My jsme čekali opravdu, že nám napíšete zprávy ve stylu, že přesně třeba jako já, že jste vzali do ruky hrníček z keramiky, co vyrobilo vaše dítě, a ne, že jste vrazi teda.
1: Jo, že tady ukončíte křečky, morčata. Zlatka píše, ahoj, já jsem jednou probrala malýho výkresy ze školky a hodila je do popelnice. Pak tatínek poslal malýho něco vyhodit. On to tam objevil a to byl řev, proč jsme to jako vyhodili. Rodičům zdar. Já musím říct, že já jsem nedávno zažila podobný pocit, ačkoliv jsem bezdětná, stalo se to mně přímo. Hmm. Já jakože myslím si, že zvládnu jako víc věcí, ale jestli mi něco fakt najde, tak je to malování. A já jsem si řekla, že si koupím takový to malířský plátno, ale malý, no. Nějaký barvičky a že to jako zkusím, tak jsem si našla nějaký návod na YouTube. Nakreslila jsem podle mě fakt hezký obrázek, byla to taková noční obloha s lampionama, les, růžový červánky, fakt si myslím, že hezký. Můj Kuba měl na to jiný názor. Rovnou mě nutil to vyhodit, ale přemluvila jsem ho, že si to necháme a nedávno jsme teda vyklízeli skříně a Kuba to tam našel. Já jsem viděla, jak na mě ani jako nekouká a dává si ten výkres pod mikinu a nese to ke koši a mě bylo strašně, já měla úplně zlomený srdce v tu chvíli a nechala jsem si ho, vytáhla jsem ho zase, furt tam je s náma.
0: Takže máš ho, takže máš ho.
1: Ano.
0: Takže jsme se dozvěděli, jak ti nemalování, co si o tom myslí tvůj Kuba, tak jak to jde vám na cestách takhle při čtvrtku po ránu, tak to řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. No a samozřejmě přidáme i hity Sunrise Avenue nebo Ale Farben tady na Hit Radio. Hit
3: Radio. Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: V Ternu nyní v akci. Jihlavanka Standard Originál. Mletá káva 1000 gramů za 209,90. Rajčata Sherry Keříková 100 gramů za 7,40. Ryze České Terno.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČEZ a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČEZ se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
5: www.elvaprofi.cz
4: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen CB Auto. cbauto.cz.
8: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinská zahrada.

0: Stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat Stavebniny. www.izomat.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte maximálně opatrně. V Českých Budějovicích ulici Jana Kolára zasahují záchranné složky u střetu osobního auta s motorkářem. Počítejte s omezením.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: Tohle je nová muzika ve vašem playlistu. Ale Farben, Baby Goodbye, 7.30 na Hit Radio. Hezké ráno, co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V České republice není pro ženy úplně bezpečno. V porovnání se zbytkem Evropské unie jsme na 11. nejhorším místě v počtu znásilnění. Vůbec nejhůř je na tom Velká Británie a Švédsko. Největší tiramisu na světě, to je přívlastek, který nese desert připravený italskými cukráři v Londýně. Na délku měřil neuvěřitelných 440 metrů a na jeho přípravu padlo 90 000 vajec, 465 kg cukru a 99 kg kávy. Až budete příště ohrnovat nos nad pražským hlavním nádražím, věřte, že může být ještě mnohem hůř. Hlavák v české metropoli totiž podle britské společnosti All Clear patří mezi 20 nejluxusnějších na světě. Hlavním důvodem je údajně design a kombinace secesní Fantovy budovy a moderního interiéru.
3: To chci říct, že uvnitř je to moc hezký, jako.
0: Mě vzimlo, jestli ty borci byli venku, nebo...
3: To bylo, no.
0: Nebo jestli přijeli tím vlakem a... Hele, hezký, tak jedem zas dál. No, pojďme soutěžit. Máme pro vás poslední možnost vyrazit na parádní wellness víkend. Je tady rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor v hodnotě 10 000 korun.
3: Snídaně, večeře, wellness, výřivka, sauna, pára, taky fitko, 10% sleva na masáže během pobytu a můžete si tam vzít pejska a to úplně zadarmo.
0: Hezký, tak nám napište, chci soutěžit na 777-937-777.
2: Já se bojím, že teďka Jasmin nebude znát odpověď, ale ty jsi říkala snídaně i večeře, tak co s obědem?
3: To si myslím, že je prostě polopenze.
0: David, no. Největší šťoural tady v tom studiu. Tak pište.

0: Bruno Mars na Hit Radio v 7.35.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na soutěž. Celý tento týden soutěžíte o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. To je rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang.
2: Ten hotel se nachází přímo v srdci Šumavy. Můžete si tam krásně odpočinout. Záleží, co tam budete chtít dělat. Jo? Jde tam romantika, jde tam aktivní víkend. Co jen budete chtít?
0: To se můžeme zeptat, co by tam dělala Radmila. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Romantika nebo aktivní víkend, nebo prostě jenom wellness odpočinek?
3: No, já bych to asi nechala na moji dceru, která dneska slaví narozeniny.
2: Všechno nejlepší.
3: A já bych to ráda asi věnovala dceři s jejím přítelem.
0: Tak to je hezký. To je hezký. Mamka roku. No tak, Radmilo, jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik kusů označuje historický početní výraz tucet?
3: 60.
0: To je kopa.
2: To je kopa. Ale tucet?
3: 12.
2: No, jo.
0: 12, je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje pohádkový krtek, který má modré kalhoty s kapsami?
3: Jejda.
2: Je to vlastně zdrobnělina toho krtka?
3: Krteček.
2: Ale...
1: Otázka třetí. 3 vteřiny
2: krtek
1: na odpověď.
0: Jakou měnou se platí v Chorvatsku?
3: Kunou. Teď už se platí eury.
0: No, tak stihla si to, dobře.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Kolik rohů má obdélník?
3: Obdélník má 4 rohy.
0: Mm-hmm. A poslední otázka. Jakou barvu mají šmoulové?
3: Modrou.
0: Modrou.
2: Ty máš štěstí, že jsi šla udělat takhle dobrý skutek a dát to dceři s přítelem.
3: Strašně nervózní.
0: Ale dopadlo to. Hele, už je odřený teda z obě dvě, ale klaplo to tak, Radmilo. Gratulujeme. Vyhráváš pro tvoji dceru a jeho přítele víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor, hotel Residence Vogelsang.
3: Jíš to zlatí, díky, mám radost.
2: Moc ti gratulujeme a snad bude mít radost teda i dcera s přítelem samozřejmě.
3: Já vám děkuju, protože moje dcera je zázrak. Ona se narodila hodně předčasně malinká a já jsem strašně šťastná, že je zdravá a vystudovala. Tak. Prostě mám z toho velkou radost. Děkuju vám.
0: To jsme taky rádi. Není zač, ať si to moc užijou a klidně nám můžou poslat z Kašperských hor nějakou hezkou fotku. Tak Radmilo, měj se krásně, hezký den, ahoj.
3: Díky, ahoj.
2: Ahoj.
4: Příště už bychom asi nemuseli dávat žádné otázky, ne?
0: Davide.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
1: Hit Radio Faktor.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi chybí

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řeknem pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než slova. Když vášní dochází plamen, tak do něj foukne, ať znova hoří. Je to zázrak, že se dvě malé lodě potkaly na širém moři. Mí srdce má barvu karmínu, barvu jako když hoří nebe. Mí srdce

0: 7.41. Lipo a Krištof, jednou jsem slíbil.
1: Tak buď moje.
0: S vámi Michal, Jasmin a David. Přejeme krásné čtvrteční ráno.
1: Tak buď moje.
2: Přesně za 3 měsíce to vypukne. Koncert Marka Ztraceného na Letenský pláni. A pozor, my vám už brzo začneme rozdávat lístky. To chci říct jen tak jako mimochodem, ale teďka jedna taková skoro tajná informace. My jsme měli možnost se trošku podívat na ty věci, nakouknout takzvaně pod pokličku toho, co se tam chystá a bude dít. A samozřejmě my nemůžeme prozradit nic konkrétního, ale můžeme prozradit, že to bude jeden z největších koncertních zážitků, co Česko zažilo a zažije.
0: Na co se můžete už přesně za 3 měsíce těšit? Je monumentální audiovizuální show, bude to rozhodně skvělá atmosféra, obří emoce a skvělá zpráva, což teda jako můžeme poodhalit, že nikdo nebude daleko od pódia. Každý z vás, kdo na koncert Marka Ztraceného vyrazíte, si koncert užijete naplno, budete takzvaně v centru dění, jo? Tohle bude zážitek, o kterém se bude rozhodně mluvit ještě hodně dlouho a vy u toho prostě chcete být. Tak lístky.
2: Lístky brzy budou se rozdávat, jak jsme říkali. Marek u nás byl na rozhovoru nedávno a trošku nám ukázal, jak by to tak jako mohlo vypadat a je to teda epický.
0: A kdybyste nechtěli čekat na soutěž, tak samozřejmě můžete koupit na webu markstracený.cz. Tak se těšíme za 3 měsíce na pláni.
3: Hit Radio. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: zprávy pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz

0: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
1: Bauhaus, když se to má podařit.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Fanoušci baseballu, další zápas je tady. Domácí tým Sokol Hluboká přivítá dalšího soupeře v domácím prostředí sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou. Přijďte fandit, staňte se věrnými fanoušky a získejte exkluzivní výhody. Napínavé zápasy i bohatý doprovodný program, to je baseball na Hluboké. Více informací a rozpis zápasů na baseball-hluboká.cz.
7: Půjčovna a servis stavebních strojů na Okružní ulici v Českých Budějovicích vám nabízí pronájem pásových rypadel a veškeré stavební a bourací techniky. Více na PAS.cb nebo přímo u nás na půjčovně. PAS. Jsme tady pro vás zas.
8: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí, autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
9: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
10: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
9: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral.
10: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
12: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z jižních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu na Prachaticku ve Vimperku v ulici Zámek. Probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
15: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
16: Pořád jste tady.
17: Tak to dělají šampioni.
16: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: 7.53, Hit Radio a vy, dobré ráno.
1: Mám na vás otázku. Cítíte se teďka v klidu anebo rozrušení? Michale, ty jo, jak se teďka cítíš? Jseš v pohodě?
2: Docela jo. Trošku stresíku bude, ale asi jo.
1: OK, co Dave?
3: Úplně v pohodě.
1: Úplně v pohodě, tak dobře. Máme tady novou zajímavou studii, že mazlení s top kamarádem stejného pohlaví snižuje stres o 67%. Michal říkal, že je trošičku jako ve stresíku.
3: Že nemá ve studiu top kamaráda.
1: Ale počkej, to je možná jednostranný.
3: Davide.
1: Pro Davida seš top kamarád je a on k němu už jde. On k němu opravdu kráčí. Ježiši Kriste.
2: Nikdy jsme nezdíleli s Davidem stejný mikrofon.
1: Nikdy mi tady nebylo tak teplo v té místnosti.
2: Teď. Já jsem ve stresu víc než předtím.
1: Myslím si, že David může říct to samý podle jeho výrazu. Takže to můžeme jako vyvrátit tuhle tu studii.
2: Davide, jak ti je? Tak je tak hrozně.
3: Furt stejně.
2: Ne, ale představte si to, že to funguje třeba u zedníků na stavbě, jo? Hele. Franto, hoď mi sem ty cihly a pak mě obejmeš, jak mě dneska zase hrozně vytočilo.
3: Schválně to zkuste dneska vyzkoušet.
1: Zkuste to vyzkoušet,
3: přesně. Zkuste to dneska vyzkoušet.
2: Zkuste to.
1: Jo, tak my jsme v kondici dneska. Zkuste to vyzkoušet a dejte nám vědět, jestli jste to zkusili, ať to dopadlo.
2: Ale tohle si zapisuju do zlatého fondu, co řekl David, jo. Zkuste to vyzkoušet. No tak až dneska potkáte dva chlapy v pevném obětí, tak je nerušte, právě si žijou kortizol o 70%. A co vám sníží kortizol? Switch Disco a Ella Henderson React. Tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor Vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Před cestou na kole bychom neměli pít alkohol, to je známá věc, kterou stojí za to si připomínat. Pytel se s opilými cyklisty v posledních dnech roztrhl především na Moravě. Čísla potvrzují, že Moravskoslezský a Jihomoravský kraj vévodí statistikám nehod cyklistů pod vlivem alkoholu. Lidé si často neuvědomují, že pravidla silničního provozu pro ně s jedním či dvěma drinky v krvi platí stejně, jako by seděli za volantem. Írán nebude mít jaderné zbraně, to jsou slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jednání Spojených států s Íránem údajně pokračují velmi dobře a brzy dojde na dohodu. Země na Blízkém východě jeho tvrzení nepotvrdila a nadále útočí na okolní země. Zdravotníci hledají pacienta nula, tentokrát ale ne v souvislosti s koronavirem, ale hantavirem. Tím se nakazilo hned několik lidí na výletní lodi u Kapverdských ostrovů. Hned trojice z nich měla nemoci podlehnout. Podle posledních zpráv se plavby nezúčastnil žádný Čech. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Českobudějovické výstaviště čekají velké změny. Do areálu má zamířit zhruba 200 milionů korun. Vzniknout mají dvě nové výstavní haly, nahradí se pavilon B1 a počítá se i s novým jižním vstupem. Areál se má více otevřít lidem z Máje a Vltavy, a to i díky chystané lávce přes Vltavu. Změny souvisí taky s plánovanou sportovní halou. Nakonec ještě počasí. Dneska během dne nás může zaskočit občasná přehaňka, uklidnit a protrhat se to má až k večeru. Čeká nás oblačno a teploty do 20.
1: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
10: Jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
11: A taky Davidem, krásné ránko.
12: Ahoj.
13: Snídaně šampionů.
12: Dneska je to 32 let, co na severní pol došel pěšky první Čech. Celkem 7 dnů trvala tahleta cesta, tenhle výlet na lyžích v květnu. Na místo expedice dorazil v 15.25 a do 18.25 pak nedělal nic jiného, než že zkoušel chodit na sever, na jih. Na sever, na jih. Taková cimrmanovská věc, miluju to a myslím, že jak jsme to viděli u Cimrmana, u Svěráka, tak bychom to dělali teďka všichni.
11: To na severní pol pěšky, no tak jestli se pohádal se ženou a šel to rozchodit, tak to docela chápu. Pojďme na muziku. Mirai Easy 803 na Hit Radio. Hezké ránko.
0: Hit Radio

0: to uděláš.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Imagine Dragons. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. 8.08 a já bych chtěl zmínit jednu zásadní věc. Dámy a pánové, v našem týmu tady ve studiu došlo k naprosto historickému milníku.
1: Ježišmarja.
0: Konečně jsme to dokázali a je to naše kolektivní dílo.
1: Cože?
0: Překonal jsem hranici 100 kilogramů.
1: Yeah.
0: Nebo čím se včera na váze poprvé v životě, jsem to viděl, se mi rozsvítilo 100,3 kilo. Poprvé v životě. Říkejte mi metráček.
2: Jsem úplně v šoku, s jakým nadšením to říkáš, tuhle zprávu.
1: Tak jsou dva pohledy, jak to brát. Michal si vybral ten pozitivnější, no. Teda v hlavě, jakože.
0: A tak já myslím, že k té mojí vejce to docela sedí, ne? Těch 155.
1: Jo, tak myslíš si to.
0: Centiáku. Takhle.
2: Obod břicha.
0: Takhle. To je úplně jedno, jo. A já vím, proč se to tam rozsvítilo, proč to tak je. Protože je to rodinná daň za dojídání. Protože my chlapi automaticky dojídáme všechno, co zbyde po dětech. Nebo co třeba nedojí partnerka v restauraci. A my jsme pak ti, kdo přibírá, my si to bereme na hrb. Teda do břicha, jo. To je jedno. Tak přece se to nevyhodí, že jo. Ale já vlastně, mně došlo, že to je opravdu kvůli tomu, že všechno dojídám.
1: Abych tě výjimečně neschodila, ale podpořila.
0: Ano?
1: Tak můj Kuba. Když jsem ho poznala, vážil 85 kilo.
0: A teď?
1: Nyní má 105.
0: Děláš si.
2: Pane Bože,
1: na nebi. Počkejte, ale na něm, on je taky vysoký a opravdu to na něm, jak taky má takový maličký
2: tak
1: pupíček,
2: jako
1: ale není to
2: stejně,
1: na něm vidět.
0: Počkejte, chtěla říct, že má taky maličký pupíček, anebo že má maličký pupíček.
1: No? Ne, hele, ale říkám, když jsem ho poznala, tak mně se to naopak moc nelíbilo. On byl jako hodně hubený na něj, jo? Že teďka mu to sluší vlastně víc a on není tlustý, on vypadá teďka naopak normálně.
2: Se líbí, jak jsi to omluvila tím, že je vysoký. Předpokládám, že když jste se poznali, tak byl úplně stejně vysoký jako teď.
1: Ale jo, ale k němu to prostě nesedělo, ta hubenost.
0: Stejně
1: ta
0: vy,
1: úplná
0: bizárnost. Vy ženy prostě můžete za to, že my chlapi přibíráme. Teda jo. Já teda, když se vrátím zpátky, kolik to je? Před 3 rokama se nám narodila dcera a ještě vím, že třeba rok zpátky, takže 4 roky zpátky jsem vážil 67 kilo. Tak si představ, 67 s mojí vejškou, skoro 2 metry a teď mám 100, jo.
1: 60.
0: Takže jsem za ty 4 roky přibral kolik? 33 kilo?
1: Počkej, to jsi nemohl mít 67.
0: 67 kilo, přísahám.
2: Tak a o co, že to neschodíš zpátky na těch 67?
1: Je, dala bych nějakou výzvičku.
0: Takhle, nemusím se vsázet, vím, že se to nemůže stát už, že to je nemožný. No tak mě by zajímalo, jestli to teda přichází, vy kdo nás sladíte, možná se v tom poznáváte, hlavně chlapi, že? Jestli to přichází až s otcovstvím, vlastně tohle přibíráníčko, a nebo jestli se z vás třeba staly ty nechtění přibírači jenom díky vaší partnerce, jo, která třeba nedojídá v restauraci to jídlo a vy ho tam prostě za ní dotlačíte, že jo, protože to tam nenecháte. Já jsem obojí.
1: U nás je to záhada, protože já u nás luxuju v té restauraci, takže nějak se to ale stalo.
0: Koho? To jídlo, že luxuješ? Já si myslím, že chodíš s luxem do té restaurace, dobře. No tak potřebujeme to rozlousknout, tak vy, kdo nás posloucháte, budeme rádi, když nám pošlete hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777. Klidně nám to pošlete i normálně jako zprávu a napište nám k tomu i třeba, kolik jste přibrali, jo? ATC, Around the World na Hit Radio, 8 hodin, 12 minut. Hezký čtvrtek přem.

0: Benson Boone.
1: These beautiful things that I've got.
0: Tohle jsou songy pro vaše lepší čtvrteční ráno. Posloucháte Hit Radio. Bavili jsme se tady o důležitém milníku pro moji osobu. Včera se mi na váze poprvé v životě ukázala trojciferná číslovka. 100,3 kilo. Jo? A čemu to připisuju? Je to úděl rodičovství a taky partnerství, protože my chlapi pořád po někom něco dojídáme. Takže my, ač nechceme, tak prostě to přibírání nic s tím neuděláme. Prostě to tak je.
2: Ptali jsme se na vaše příběhy s přibíráním po dětech, jak musíte po nich dojídat v restauracích, doma a tak dál a tak dál. Tak máme tady zprávu od Pavla. Ahoj, mně se to stalo až po dětech. Za 5 let 28 kil. Nyní už několik let osciluji kolem 100 kilogramů.
0: Takže to není tak nemožné. Jak jsem říkal, že já za 4 roky jsem přibral nějakých 33 kilo. Takže Pavel tady po dětech...
3: Kolik členů musí mít tvoje rodina, aby kvůli dojídání přibral 40 kilo za 3 roky?
0: Takhle, jelikož beru jako rodinu i nás tady jako v rádiu a víme, jak to je luxu všechno, tak ono to nebude jenom uděl partnerů a dětí, jo? Ale já tady prostě s tím všechno v práci.
3: I kolegů a kamarádů.
0: Tak, teda. Píše Jarmila, dobrý ránko, tak můj první manžel přibral 40 kilo, druhý nynější manžel 50. A to je známka toho, že se mnou mají dobře. Klid, pohoda, dojídečka po mně. Jarmila.
2: To je
0: skvělý.
2: Janča, zdravím do rádia. Když jsem poznala svého přítele, měl kolem 90 kilo, při výšce 192 cm. Měl krásně vytvarovanou postavu. Dnes jsme spolu už 3,5 roku a poslední rok má kolem 106 kil. Má kulaté bříško, ale mě to vůbec nevadí. Právě naopak, vypadá jako správný chlap a úžasný táta a pro mě je pořád ten nejhezčí. PS. A ano, je to i tím, že opravdu dojídá obědy i večeře po mně a dětech. Janča.
0: Chtěl bych se vás zeptat, konkrétně tebe, Jasmin, myslíš si, že vypadám jako správný chlap a úžasný táta? Nedívej se na mě zepředu jenom.
2: Tak, další zpráva.
3: On je snad i těhotnej.
0: Jo, ty jsi těhotnej, Michale.
2: Kristovano. Tomáš, jo, já to mám opačně, po svatbě jsem přibral na 150 kilo a když se nám narodili děti, tak my teď spolu s manželkou všechno vyluxujou a na mě nic nezbyde a už se blížíme úspěšně ke 100 kilům. Hezký den, šampioni.
0: Mně se líbí, jak vlastně na to jsou pyšní všichni, kdo nám napsal.
2: No tak jo? Tomáš může, ten hubne
0: no,
2: naopak.
0: Já jsem na to taky pyšnej. Pojďme dál. Máme tady hlasovku od Ivany.
4: Oh, chápu, ale i včera.
0: Jo, to je konec.
4: Tak. Ale můj manžel to zatím vychytal asi nejlíp. Když jdeme někam do restaurace, dáváme si jídla max 3, s tím, že on pak po nás všech třech, po mně i po našich vůdcerách, dojídá to, co zbyde. Obsluha se tomu diví, ale když to pak vidí, tak už to chápou. Ale i včas.
0: Obsluha, když ho vidí, tak to pak chápou. Že?
2: Bez otázek.
0: Tak a tady ještě tady mám hlasovku od Tomáše.
5: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem byl 22

0: možná 23 let ženatý. Předtím, než jsem se oženil, jsem měl 75 kilo. To bylo i na vojně. A přibral jsem na 150 kilo. Takže za těch 23 let jsem přibral strašný bambilion. A teď se toho nemůžu zbavit, když jsem se rozvedl. Tak zatím. Au.
1: Ty bláho, tak to už je slušná darda.
2: Takže sečteno podtrženo, co mi z toho vychází, že to vůbec není zvláštní, že přibírám, takže těch 100 kilo je v pohodě.
1: Tobě se blíží, Míšo, 40. Po 40. věku života se to přihoupne a vlastně to hubnutí jde hůř a hůř, takže pokud jako bys náhodou, ty jsi říkal, že seš spokojen, ale kdybys nebyl, tak já bych zašla makat té těště.
2: Jsem rád, že se na mě hodná takhle před prodlouženým víkendem, že mi připomínáš jistý věci. No tak jo, děkujeme za nic.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkava.cz
7: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: Velkoj malou kot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
15: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
16: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
17: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
16: www.dveřepodlahy.com
18: Májové dny v online shop CZ.
19: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
18: www.onlineshop.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
9: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
1: Unihoby.
9: Vše pro tvé zelené království.
3: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
5: Otevřeno každý den.
3: www.parkhluboká.cz
5: www.parkhluboká.cz
20: Hledáte inspiraci pro dům a zahradu? Druhá největší jihočeská výstava Hobby začíná 14. května na výstavišti České Budějovice. Čeká vás pestrá nabídka rostlin, poradenství k pěstování, zahradní technika, karavany i sauny.
21: A děti si užijí zábavný program nejen se zvířátky a dílničkami.
20: Dny plné nápadů od 14. do 17. května na českobudějovickém výstavišti. Inspirace, zábava i praktické rady na jednom místě. Více na webu hobbyjaro.cz.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem ve Strakonicích v Podsrpenské ulici před kruhovým objezdem směrem do centra zasahují záchranáři a policie u dopravní nehody. Počítejte s omezením.
23: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: 8 hodin 30 minut. Ladíte čtvrteční Hit Radio, za to díky, krásné ráno. Vám přeje Michal, Jasmina, David. A David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Nejen světový politik, ale taky zpěvák. Internetem se šíří video, na kterém prezident Macron zaspíval francouzské šanzóny, a to během státní návštěvy arménského Jerevanu. Televizní stanice Fox Sport hledá fotbalového superfanouška. Ten bude po dobu celého světového šampionátu uzavřený ve skleněné kostce na Times Square. Za odměnu přes 1 000 000 korun bude sledovat všechny zápasy turnaje. Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
0: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
3: Cože?
2: To byl dobrý for.
3: David podsadil takto klobouče.
0: To nebyl for. Bohužel.
2: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na to, jsme?
0: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale asi to nestihnu.
3: Tak to neříkej.
2: Tak to stihnu to.

0: můžeme brát jako takovou oslavnou píseň toho, na co se všichni těšíme, a v případě, že máte zítra volno, tak to je prodloužený víkend. Katy Perry na Hit Rádiu v 8.39.
1: Oslavná píseň může v tuhle chvilku mířit i někam jinam, protože zítra slaví 100 let jedna legenda. 100 let, pane bože. Chlap, který nás naučil dívat se na ten svět kolem trošičku jinak, jo? S takovým respektem, s úžasem, zajímat se o svět kolem nás. Samozřejmě David Attenborough slaví neuvěřitelných 100 let. Slavný populizátor, přírodovědy, vypravěč, milovník planety, spoustu jeho dokumentů jste určitě viděli, pokud ne, podívejte se na ně, je úžasný.
0: Nicméně registrujete to i vy, kdo nás posloucháte, napsala třeba Marťa, zdravím vás do Hit Rádia, prosím pogratulujte Siru Davidu Attenboroughovi, zítra slaví 100 let, díky Marťa. Tak to jsme zvládli, nicméně jediná taková drobná kaňka na té stovičce tam asi bude.
1: No.
0: Ano, a takhle víte, jak je na krabicích Lega napsáno 4 až 99 let? Tak ozíčka už má sir prostě, sir má smůlu, no. Takhle, že by dostal nějakou speciální jubilejní edici 100+. Nicméně na závěr jeden jeho krásný postřeh, to odlehčíme, který si myslím, že stojí za připomenutí. Sám říkal, že příroda tě nikdy neunaví, dát si nohy na stůl je fajn, ale je to nuda.
1: Přesně.
2: Hit Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Jo, ještě beton.
7: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
8: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
9: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Under Armour makes you better.
12: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
13: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cz.
14: Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor Vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
16: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSK, karta IDSK nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.idsk.info. IDSK. Jedna jízdenka pro celý kraj.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
17: Autorizovaný prodejce Volkswagen CB Auto. cbauto.cz.
18: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
19: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Celeste Buckingham, Run, Run, Run. 8 hodin 50 minut, dáváte si čtvrteční Hit Radio, přejeme krásné ránko.
1: Zítra je svátek, my se neuslyšíme, a tak vám to chceme říct teďka.
0: Odhalení, coming out.
1: V neděli jeden maminek.
0: Jo, tohle.
1: Nezapomeňte na to, prosím vás.
0: No jasně, už v neděli. A čím máme udělat maminkám radost, podle tebe, Jasmin?
1: Já si myslím, že kytička samozřejmě nikdy neurazí, bomboniéra nějaká taky ne, ale asi každá maminka vám řekne, že bude nejradši, když se tam prostě zastavíte, když ji navštívíte a popřejete ji osobně. To si myslím, že je nejhezčí.
0: To bude hezký. Tak hlavně taky nesmíme zapomenout na to, kolik nás to maminky naučili, že jo? Třeba logiku, jo? A proč? No protože jsem to řekla.
1: Víru, že jo? A modli se, ať to z toho koborce jde dolů, nebo? Jo, klasika, životní cyklus. Já jsem tě přivedla na tenhle ten svět, tak tě z něj taky dokážu zprovodit. Jo, to jsou hlody, které vám zůstanou v hlavě. Teda doufám, že to nebylo jenom mě doma, to by teďka bylo blbý pro nás. Ale...
0: Já bych chtěl říct, že to hlody nejsou, protože jsem se v tom krásně poznal. Takže to berme jako holý fakt. Tak nezapomeňme na ty naše maminky už tuto neděli. Edward Maja, Stereo Love, další skvělá muzika pro vás tady na Hit Radio.

0: Loučíme se ve velkém stylu. Ed Sheeran, Sapphire, 8.57, tohle je snídaní šampionu na Hit Radio a my vám jdeme popřát krásný prodloužený víkend.
1: Bylo to s váma krásný celý ty tři dnešní hodinky, tak si užijte zbytek, já jsem chtěla říct pátku, než čtvrtek a zítra ten pátek a následující prodloužený víkend.
0: Ježiš, to bude skvělý. Hlavně taky zítra v 7 ráno startuje retro víkend až do nedělních 18. Vám budeme hrát ty největší pecky od 90. No a vy, kdo jste náhodou zítra v práci, tak Hit Radio bude vaším kámošem.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak jo, mějte se krásně a po víkendu se těšíme.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, hezký den. Hit Radio.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Policie hlásí jednu nehodu z Budějic na okružní, ku podivu ne na kruháči, ale na křižovatce s ulicí U Škodovky se ťukla dvě auta. Hlásí se tady průjezd se zvýšenou opatrností a taky došetření do 9 hodin a 15 minut, takže už je to možná pryč. Buďte opatrní, ať si neskazíte prodloužený víkend, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Jak vypadaly Prachatice a okolí v 19. století? Vývoj silniční sítě, změny hranic okresu a mnohem více najdete na výstavě Svědectví map od 26. března do 17. května v Prachatickém muzeu. www.prachatickemuzeum.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. V supermarketech zítra nenakoupíme. 8. květen, den vítězství, patří mezi státní svátky, během kterých musí mít velké obchody zavřeno. Výjimku mají benzínky, lékárny nebo obchody na nádražích a letištích. Armáda začíná projektovat úpravy a využití areálu letiště v Líních u Plzně. Využijí ho vojáci, kteří už mají hotovou zastavovací studii, a to na základnu aktivních záloh, podporu aliančních sil a jako rezervu pro případné krize. Kompletní projekt bude hotový příští rok. Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze 3. na 2. Od soboty, kdy požár v Národním parku mezi Rynalticemi a Dolní Chřibskou vypukl, platil v oblasti zvláštní stupeň poplachu vyhlašovaný při mimořádných událostech. Ve středu večer ho hasiči snížili na 3. No a čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se v úvodním duelu utkají s domácí reprezentací. Zápas začne v 7 večer.
8: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
3: Tak co nás dneska čeká a nemine, má být převážně oblačno, dopoledne se srážky objeví jen výjimečně, odpoledne jich bude víc, hlavně na západě a severu kraje, možná i nějaká bouřka, večer ale začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat, teploty 16 až 19.
2: Hit Radio Faktor.
3: Krásné dopoledne vám přeje Jana, jsem tady jako záskok, doufám, že jste rádi a pokračujeme s hity.

I like it. Enrique Iglesias a Hit Radio Faktor. Za 4 minuty bude 9:45. Krásné dopoledne vám přeju. Ještě jednou zdraví Jana v mém oblíbeném čase. Po delší době Matyáš si vzal volno, protože znáte to, po 40 se dostanete do takového toho věku, že si pořídíte chatičku, zahrádku a pak musíte opravovat plot. Tak mu přejme, ať si volno užije a podíváme se na to, co před prodlouženým víkendem zajímá úplně všechny, a to je počasí. Dnešek může být ještě trochu náladový, místy přeháníky nebo bouřky, ale už zítra se to začne rovnat. V pátek na státní svátek má být na jihu Čech kolem 23 a víkend má být většinou slunečný. V sobotu kolem 22, v neděli taky přes 20, takže skvělá zpráva. Grily, výlety, zahrádky i lehké víkendové nic nedělání mají zelenou. Možná si k tomu dáte i nějaký víno, a tohle jsou Škvoři, kteří o něm zpívají.

0: Faktor je 7. května a je den hesel, takže krásný svátek vám všem, kteří máte všude jedno stejné heslo, ideálně jméno psa, rok narození a vykřičník, aby to vypadalo bezpečně. Taky zdravím ty z vás, kteří při přihlašování klikáte na zapomenuté heslo tak často, že už je to vlastně váš hlavní způsob přístupu k účtu. Mně se tohle stává poměrně často. A nejlepší je, že když dám zvolit nové heslo, tak mi to napíše, že nové heslo se nemůže shodovat se stávajícím. Předpokládám, že občas řešíte podobný problém. Každopádně dneska je ideální den si hesla zkontrolovat, změnit ta slabá a nepoužívat třeba 1, 2, 3, 4. Jasně, řekli jsme si to a teď to pojďme udělat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnickecentrumlomič.cz

0: www.lesnictví-lomič.cz.
1: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
8: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
9: Jízdy na bobové dráze.
7: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
9: Soutěže.
7: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
9: A koncert Tomáše Kluse.
7: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
9: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
7: nhr.cz.
10: Máte rádi dobré jídlo? Nebo vás baví vařit? Potravinářský veletrh Czech Food Expo startuje 14. května na výstavišti České Budějovice. Nově cestování za jídlem, opět kuchařské show. Speciální hosté kuchaři Jan Albrecht a Ondřej Slanina, cukráři Lucie Charvátová a Vojtěch Vrtiška. Czech Food Expo od 14. do 17. května na Českobudějovickém výstavišti. Více na www.vcb.cz. www.vcb.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
13: Připravte na to svou mysl.
14: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
15: Ale proč se držet při zemi?
14: Taky pravda. Saďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Mega Maxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
17: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Lady Gaga a Bradley Cooper na Hit Rádiu Faktor a my se vrátíme do roku 95. Dáme si Labuš a Be My Lover, písnička, která tehdy zněla z rádií, diskoték, kazet i prvních pořádných domácích věží. 95. Rok, kdy jsme nosili ledvinky úplně vážně. Na fotkách jsme měli ofiny, které dneska radši nikomu neukazujeme, a když jsme chtěli někomu napsat, tak žádný messenger. Maximálně papírek ve škole, pohled z dovolený nebo telefon domů přes pevnou linku. Jestli máte pro takovéhle vzpomínky slabost, tak nezapomeňte od 18 hodin Hit Radio Classic, tedy to nejlepší z 80., 90. a milénia. Vrátíme se do časů, kdy taneční hity měly pořádné refrény a tenhle mezi ně jednoznačně patří.

0: Patrony na Ray Dalton na Hit Radio Faktor. Za 5 minut bude 9:45. Dobré dopoledne. Dneska se na Hluboké otevírá úplně nový kulturní areál Postřižinská zahrada. K zámku, zoo, golfu a cyklostezkám přibývá ještě místo na koncerty, festivaly a letní akce pod širým nebem, a to u mostu, kde se prodává zmrzlina. Mezi plánované akce tady patří třeba koncert Tří sester, Báry Basikové, ale to časem. Teď to laďme na dnešek, kdy své mini piano roztočí Michal David a v sobotu přijedou Buty. Ty si mimo jiné dáme i ve srdcovkách popolední, abyste se správně naladili. Divokej byl tam v téhle sezóně nebude, tak si ho dáme aspoň v éteru. Síť už za chvíli. Dopřejte si letos zahradu snů. Na Hit Radio Faktor hrajeme o zahradní soupravu Meran za 24 000 korun a každý den přidáme 1000 na nákupy. Stačí se zaregistrovat na našem webu a mít po ruce telefon. Každý všední den voláme jednomu z vás. Správná odpověď a 1000 je vaše. A v pátek ze všech přihlášených vylosujeme výherce hlavní ceny. Více na hitradiofaktor.cz.
1: Zahrada volá. Kvalitní zahradní nábytek, slunečníky i polstry. Vše na jednom místě. Prodej na Doppler trhové sviny. www.doppler.cz.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Půjčovna a servis stavebních strojů na Okružní ulici v Českých Budějovicích vám nabízí pronájem pásových rypadel a veškeré stavební a bourací techniky. Více na PAS.cb nebo přímo u nás na půjčovně. PAS. Jsme tady pro vás zas.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
9: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
10: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
11: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
12: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
13: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
12: www.dveřepodlahy.com.
14: Hit Radio.
15: Zprávy v rodině mají svá pravidla.
16: A zprávy od babičky a dědy?
15: To je content bez filtru.
16: Co takhle na nich vydělat?

0: vtipny pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel.
0: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Bacha, Norma Jean Martin na Hit Radio Faktor bude 10. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, na jihočeských silnicích se aktuálně jezdí bez nehod, tak opatrně prosím, snad to není klid bez předbouří a ať nám to vydrží. Přeju šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
6: Otevřeno každý den.
5: www.parkhluboká.cz
6: www.parkhluboká.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální ceny pohonných hmot se dnes změnily jen nepatrně. Litr benzínu oproti středě zdražil o 6 haléřů na 44 korun a 52 haléřů. Naopak nafta mírně zlevnila. Čerpací stanice ji mohou prodávat nejvýše za 44 korun a 60 haléřů za litr. Českobudějovické centrum Arpida otevřelo nové budovy pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Budou sloužit sociální rehabilitaci a jako denní stacionář s kapacitou 24 klientů. Součástí staveb za 108 milionů korun je také tělocvična a terapeutické prostory. V obchodním centru v Dobronické ulici v pražských Kunraticích dnes někdo brzo ráno odpálil bankomat. Po pachatelích policisté pátrají. Do pátrání se zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Na místě jsou kriminalisté a pyrotechnik. Škoda zatím nebyla vyčíslena. Naštěstí se nikomu nic nestalo. No a ještě tenis. Na turnaji v Římě postoupili do druhého kola Vít Kopřiva, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a taky šampionka z roku 2019 Karolína Plíšková. Jako jediná z českých zástupců na italské antuce včera prohrála Sára Bejlek.
8: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
0: Dnešní předpověď nevypadá vůbec špatně, má být převážně oblačno, srážky se objeví jen výjimečně, spíš odpoledne, hlavně na západě a severu kraje. Večer budou ale srážky ustávat, oblačnost ubývat a zítra bude nádherně. Dnešní teplotní maxima 16 až 19.
1: Hit Radio Faktor.
0: Krásné čtvrteční dopoledne všem přeje Jana a se mnou jsou tady třeba Martin Solvéka, Nico Santos.

Alba a Nickelback na Hit Radio Faktor. 10 hodin a 11 minut. Dobré dopoledne. Nebudu lhát, já právě teď brouzdám po stránkách Doppler.cz, protože potřebuju nový slunečník na terasu. Zatím jsem si nevybrala, protože jich tady mají strašně moc, ale určitě se mi to podaří. Doppler je skvělá firma. Je tady v Trhových Svinech, takže se tam můžete podívat i do podnikové prodejny a ty produkty si prohlédnout, nebo navštivte webové stránky dopplershop.cz. Tam je tolik produktů, že vám to zabere celou pracovní dobu. Důležité je, že v našem odpoledním vysílání s Dopplerem tento týden soutěžíme. Vrcholem bude zítřejší finále, ve kterém je zahradní nábytek za 24 tisíc korun. Jestli ho chcete, tak vyražte na náš web hitradiofaktor.cz. Tam stačí jednoduchá registrace. Dneska si můžete vyhrát poukázku za 1000 korun a zůstat v tom slosování zítřejším, kdy jednomu z vás zavoláme po 16. hodině a uděláme velkou radost. To bude potom pohodička, co? Ležíte si na terase, na zahradě, zahradní souprava Meran, někdo vám nosí jídlo, pití, přesně takhle si to představuju. Pohodu pro nás mají i kabáti právě teď na Hit Radio Faktor, tak ať vám dopoledne rychle utíká.

Tohle byla na Hit Rádiu Faktor Nia. Hezký čtvrtek všem a teď pozvánka na zítřek, kdy můžete v Českém Krumlově zažít koncert, který není úplně běžná zastávka na turné. Do zámecké jízdárny přijede Ota Balage s novým autorským projektem a s ním i Dan Bárta, jeden z nejvýraznějších hlasů české hudební scény. Čeká vás spojení rocku, symfonického zvuku a muzikantů, kteří si na pódiu rozhodně nebudou nic odpouštět. Zazní hudba legendárních kapel Chicago, Toto nebo Boston v originálních aranžích a podle pořadatelů právě v tomhle obsazení jen jednou. Takže zítra, začátek 19 hodin v zámecké jízdárně v Českém Krumlově. Jestli máte rádi hudbu, u které nestačí říct jen hezký koncert, tak tam rozhodně nemůžete chybět.

Tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro

0: V Ternu nyní v akci. Jihlavanka Standard Originál. Mletá káva 1000 gramů za 209,90. Rajčata Sherry Keříková 100 gramů za 7,40. Ryze české Terno.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 v Ústí nad Labem za 2 121 000 korun. Byt 1+1 ve Zlíně za 3 800 000. Rodinný dům v Rychnově nad Kněžnou za 10 490 000. Rodinný dům v Třebovli u Kolína za 3 200 000. A chata v Soběslavě u Tábora za 1 593 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Jak vypadaly Prachatice a okolí v 19. století? Vývoj silniční sítě, změny hranic okresu a mnohem více najdete na výstavě Svědectví map od 26. března do 17. května v Prachatickém muzeu. www.prachatickemuzeum.cz.
4: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
5: Unihoby.
4: Vše pro tvé zelené království.
6: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
7: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Fanoušci baseballu, další zápas je tady. Domácí tým Sokol Hluboká přivítá dalšího soupeře v domácím prostředí sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou. Přijďte fandit, staňte se věrnými fanoušky a získejte exkluzivní výhody. Napínavé zápasy i bohatý doprovodný program, to je baseball na Hluboké. Více informací a rozpis zápasů na baseball.hluboká.cz.
10: Stavební Deck přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavební Deck platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na deck.cz.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Faktor Natasha Benningfield, dobré dopoledne vám i jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi, se kterým teď popojedeme. Pane doktore, spuštění dlouho očekávané jihočeské e-desky se dočkáme už na začátku letních prázdnin. Některým lidem se ale nelíbí, že s novým systémem ubylo přímých autobusových spojů. Proč vlastně?
1: My jsme ten systém připravili a nastavili jsme vlastně nové ježdění, nové jízdní řády, podle kterých budou jezdit autobusy a vlaky. Co je výhodou toho integrovaného systému, že vy odteď už budete jezdit ve všech těch spojích, ať už je to autobus, vlak, za stejné peníze. Čili nebylo to o tom, že máme zachovat všechna přímá spojení z místa A do bodu B, ale abychom nastavili takový systém, aby těch spojů co nejvíce přibylo, aby jich co nejvíce přibylo i třeba o víkendech, jezdili i do těch malých obcí a abychom vytvořili ty páteřní linky. Proto, když jsme zaváděli tyhle ty spoje a oznamovali jsme vám je, tak z některých míst se ozvalo, ale vy nám rušíte třeba přímý autobus, který jezdil z Tábora do Budějovic nebo z Písku do Budějovic. Ale v téhle té chvíli ten autobus je nahrazován vlakovým spojením, které jezdí častěji a můžete ho teď využívat za úplně stejné peníze jako ten autobus. Tam dojde k velmi výraznému zlevnění a právě tím, že integrujeme celou tu dopravu do jednoho, tak vy budete vlastně za stejné peníze řádově laciněji moc cestovat tím vlakem.
0: Díky moc a závěrem připomenu, že nové jízdní řády začnou platit od 1. července. Jak budou vypadat, to už teď zjistíte na webu ideska.info a najdete tam i všechny důležité informace, které se startem nového integrovaného dopravního systému souvisí. Life is too short.

0: Kiss Me a Dermot Kennedy na Hit Radio Faktor. Dobré dopoledne, plánujete letní dovolenou a přemýšlíte, jestli to bude Řecko nebo Itálie? Tohle jsou dvě země, které nás teď zajímají úplně nejvíc, protože na našich sociálních sítích, kde hledáme nejoblíbenější dovolenkovou destinaci, se dostali do finále. Tak co, jste spíš pro Řeky nebo pro Italy? Hlasujte, zítra si řekneme, jak to dopadlo a teď už jdeme za dalšími hity v playlistu Eva Farná nebo Taylor Swift. Hit Radio.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, prvalá baráda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
7: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
12: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
13: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
12: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
13: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
14: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky? Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor, začínáme už v 9 ráno.
15: Mrkněte na web nebo na Facebook, kam to všechno máte. safariresort.cz.
16: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
17: www.elvaprofi.cz.
16: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
18: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
19: Hit Radio Faktor.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: And I'll write your name.
1: Blank Space a Taylor Swift na Hit Rádiu Faktor bude 11. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Stále se jezdí bez nehod u nás doma na jihu, kéž by to takhle vydrželo věčně. Šťastnou cestu, pokud někam míříte, ať si neskazíte prodloužený víkend. A kdyby něco, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
0: Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor Vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.
2: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
3: Uniho by.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK a maxmobil.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Průměrná sazba hypoték počátkem května nepatrně stoupla na 5,19%. Je nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80% hodnoty nemovitosti. Navrhovaná akcelerační zóna pro stavbu větrných elektráren u Vintířova na Sokolovsku je podle starosty Marka Choce nedomyšlená. Nebyla dohodnutá s obcí ani s vlastníky pozemků. V Karlovarském kraji by podle plánu vlády mohly vzniknout 4 takzvané akcelerační zóny. Evropská komise navrhla nová opatření pro boj s chudobou a zlepšení života osob se zdravotním postižením. Strategie zdůrazňuje důležitost kvalitních pracovních míst pro všechny i koordinovaný boj proti chudobě. Cílem je zcela odstranit chudobu do roku 2050. No a fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1. Jejich posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který v úterý vyřadil Atlético Madrid.
9: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
1: Meteorologové v 11 aktualizovali předpověď, ale vůbec nic se nezměnilo, takže oblačno, srážky jen výjimečně, možná i nějaká ta bouřka, ale od večeru budou veškeré srážky ustávat, oblačnost ubývat a dnešní maxima 16 až 19.
6: Hit Radio Faktor.
1: 11:02, hezký čtvrtek vám přeje Jana a posílám Supergirl Anna na klub.

0: Best day of my life, Night Radio Factor, American Authors, ve čtvrtek dopoledne. Matyáš si dneska vzal volno, ale stopa tady po něm zůstala, takže teď vám řekne, co se u nás doma na jihu o víkendu bude dít.
1: Kam vyrazit? Do safari resortu v Hluboké u Borován můžete tentokrát vyrazit na první ročník akce Amerika na safari, kde se potkají burácející americké vozy s dobrodružnou atmosférou safari. V sobotu se můžete těšit na spanilou jízdu amerických aut, soutěž o nejhezčí vůz srazu, ukázky hasičů, včetně vyprošťování i celodenní hudební program. Všichni gurmáni a fanoušci dobrého jídla by měli navštívit v sobotu třeboňské Masarykovo náměstí. Tam od 10 do 19 hodin proběhne jarní street food festival. Čeká vás celodenní přehlídka food tracků a stánků s chutěmi z různých koutů světa i poctivou českou klasikou. Chybět nemá ani výběrová káva, víno a pivo z menších pivovarů. To v Táboře na náměstí se na sobotu chystá Mint Market, spojený se slavnostním zahájením turistické sezóny. Těšit se můžete na více než 40 tvůrců a designérů z Česka i Slovenska, kteří nabídnou autorskou módu, šperky, designové kousky i delikatesy. Odpoledne pak ožije pódium hudebním programem. No a od čtvrtka do soboty bude Sokolský ostrov v Českých Budějovicích patřit rodinnému festivalu Rozsviť tmu. Každý den od 16 do 20 hodin vás čeká program plný hudby, inspirativních setkání i zábavy pro děti a dospělé.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Never Give Up a Sia na Hit Rádiu Faktor. Dobré dopoledne a pro jistotu připomínám, že už v neděli je den matek. Pro všechny děti, malé i dospělé. Mamince nestačí poslat v neděli v 10 večer zprávu. Promiň, já zapomněl, i když ona vám samozřejmě napíše, že to nevadí, ale vadit to bude tak trošku mateřsky. Maminky jsou totiž zvláštní superhrdinky. Najdou vám věci, které vy nevidíte, i když leží přímo před vámi. Poznají po hlase, že nic rozhodně neznamená nic. A umí se zeptat, jestli jste jedli takovým tónem, že si jdete okamžitě namazat chleba. Takže v neděli na ně myslete, zavolejte, obejměte, přineste kytku, čokoládu, víno, nebo prostě buďte jen chvíli hodní, to je dárek, který maminky ocení nejvíc. Aspoň na půl hodiny.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
3: Proto.
2: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
4: Zahradní centra Unihobby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
5: Unihobby.
4: Vše pro tvé zelené království.
6: Under Armour makes you better.
7: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
8: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí, autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Faktor Ed Sheeran a za chvíli Madonna The Power of Goodbye. Písnička z konce 90. z doby, kdy jsme možná ještě pálili CDčka, čekali na klip v televizi a telefon měl hlavně jednu zásadní funkci, vydržet nabitý týden. A přesně do téhle atmosféry se od zítřka vracíme na Hit Radio Faktor. Už v pátek v 7 ráno startuje náš speciální prodloužený retro víkend. 3 dny plné největších 90kových hitů, vzpomínek a songů, které člověka během prvních 3 tónů hodí zpátky do úplně jiné doby. Nebudou chybět ani příběhy, fenomény a momenty téhle dekády, mimo jiné i ve stylu podcastu Vypalovačka, takže od pátku do neděle kazety, první CDčka, MTV, velké refrény a hodně nostalgie.

0: Emptiness Machine a Linkin Park na Hit Radio Faktor. Bude 11:45, takže se s vámi rozloučím, ale nebude to nadlouho, protože od 3 budu vysílat zase klasicky s Jirkou a s Pavlem, takže si dáme oběd, srdcovky s Jirkou Pelnářem, já si skočím k zubaři, vy vymyslíte výmluvu, jak se dřív vypařit z práce a až z ní pojedete, tak tu zase budu. Mějte se zatím krásně a budu se těšit. Hit
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2, průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3, plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá... Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
11: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Křupavé, voněvé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.
15: Jo, ještě beton.
16: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
17: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
21: Zahraniční centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
22: Unihoby.
21: Vše pro tvé zelené království.
23: Nové vydání magazínu Reportér.
24: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
23: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
24: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
23: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
24: A spousta dalšího čtení.
25: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
26: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
27: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
28: Cože?
0: To byl dobrý for.
1: David podcenil takto klobouče.
2: To nebyl for. Bohužel.
0: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na to, Smith?
2: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
1: Tak to neříkej.
25: Vlastní snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Faktor.
3: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Krátce před polednem by nás neměla zdržet žádná vážnější nehoda ani kolona, snad to není pověstné ticho před bouří. Uvidíme, jaké dnešní odpoledne před prodlouženým víkendem nakonec bude vypadat. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihu vypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
4: Unihu by.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Velkojí malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
6: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
7: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
8: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
7: www.dveřepodlahy.com.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko. Poté, co dnes vyhlásili likvidaci požáru, předali místo správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Velitel zásahu plukovník Martin Legner.
11: My jsme vlastně v tom protokolu nařídili 14-denní dohlídku, kdy Národní park zajistí 6 jednotek, které vlastně budou mít za úkol monitorovat celé to místo toho požáru. A nejenom, že by měli likvidovat samozřejmě ta ohniska, která se můžou objevit, i když nemusí, ale na druhou stranu měli by zajistit i celou tu dohlídku nad tím perimetrem, že tam nebudou vstupovat lidi tak, aby nedošlo k nějakému úrazu.
10: Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a dobrovolní hasiči. Premiér Andrej Babiš nepovažuje chystaný sudetoněmecký sjezd v Brně za šťastný. Akce plánovaná od 22. do 25. května sklízí už kritiku také ze strany Bavorska a je negativním signálem pro česko-německé vztahy. Premiér proto potvrdil, že za naši vládu se sjezdu nikdo nezúčastní. Rychlostním kanoistům začne zítra v Segedu světový pohár. V novém systému olympijské kvalifikace budou získávat klíčové body pro zajištění účasti na olympiádě v LA. I proto se závodu v Segedu zúčastní oba naši olympijští šampioni z Paříže. Kanoista Martin Fuchsa a kajakář Josef Dostál. Teď ještě pohled k nám.
2: Jaderná elektrárna Temelín chce mít při údržbě jistotu, že každý technik přesně ví, co dělá. Otevřela proto nové výcvikové centrum pro dodavatelské firmy. Ročně tam projdou školením stovky pracovníků. Kurz skončí zkouškou a certifikáty dostanou jen ti, kteří prokážou teorii i praxi.
12: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
2: Teploměry se nám během odpoledne zastaví těsně pod 20, hlavně na severu a na západě našeho regionu, ale pozor na občasné přehánky.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Je 12 hodin, začíná vaše oblíbená hodina na Hit Rádiu, hodina plná srdcovek, 5 legendárních hitů hned po sobě, tak to bude vypadat i dneska. Zároveň je to taková upoutávka na to, co vás bude čekat na Hit Rádiu od zítřejších 7 ráno, protože před námi je retro víkend, to znamená zítra od 7 ráno až do neděle do 18. hodiny, prostě nádherné hity, na které jsme možná místama už zapomněli. A možná, že to je i třeba hit, který tady pro vás mám připravený teď jako číslo 1, naší první srdcovky. tancovku, je z roku 1993 a naspívala ho zpěvačka, která si splnila i svůj pubertální sen, protože naspívala duet s legendárním boybandem East 17. To není ta srdcovka, kterou my si dáme, ten duet, my si dáme z její solový dráhy. Asi za mě největší její hit, Dreams. Tady je Gabriel na Hit Radio.
1: Hit Radio Factor.

0: Gabriel, rok 1993, srdcovka s číslem 1, 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ve čtvrtečních srdcovkách to dneska namícháme nejenom 90, bude milénium, budou i 80. léta. Ty si dáme právě teď se skupinou Roxette, jejich hit Dressed for Success, to znamená oblečený pro úspěch. Ano, člověk, jak se říká, prostě oblečení dělá člověka. Jo, je to tak, takhle nějak se to říká, jo. Tak v tomhle hitu je to přesně o tom, jo. Oblíknu se pro úspěch. Mě zajímá, jestli máte doma ve vašem šatníku, ve vaší skříni, nějakou věc, co jste nosili v dětství, v pubertě, v mládí a co jste prostě nedokázali vyhodit. A máte pořád ve skříni třeba to svoje oblíbené tričko, který jste měli, nevím, na střední škole na vodě, jo, třeba ve druháku, jo. Nebo tam máte, já nevím, třeba své oblíbené šaty, do kterých prostě se horko těžko třeba dámy teď už dostanete, ale prostě nechcete vyhodit, protože to je vaše vzpomínka třeba opravdu na třetí, čtvrtý ročník, nebo tam máte prostě, já nevím, prostě, já to řeknu ze své vlastní zkušenosti, já mám ve skříni tričko, který jsem si koupil, když jsem byl poprvé v životě na svém prvním mistrovství světa, ještě ve sportu, který jsem dělal, bylo mi 17 let a to tričko mám dodnes a mám ho na spaní. A shodou okolností jsem v něm v noci na dnešek spal a ráno tak jsem na ně koukal a říkal jsem si, tak kámo, tomuhle tričku je 23 let. Tohle tričko už by dávno mohlo pít i v Americe. A já ho prostě nedokážu vyhodit. Samozřejmě, že je všude roztrhaný, ale prostě mám ho rád. Máte to taky tak? Jste taky takový trošku nostalgičtí blázni jako já? Dejte vědět na 777-937-777, co je ten váš kousek v šatníku, který nedokážete nikdy vyhodit. A my si dáme Roxette, 80 na Hit Rádiu právě teď.

0: Otcové a zakladatelé rapu, Buty, zbytek jenom povídám. No s tím začali hodně dávno. 12 hodin 15 minut posloucháte Hit Radio. Tohle je 1, 2, třetí srdcovka z pěti, který tady pro vás dneska mám.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když jsme u těch srdcovek, tak zjistili jsme, že každý máme doma nějakou srdcovku z našeho šatníku. Něco, co tam prostě leží, práší se na to, už nám to není, ale nechceme to za žádnou cenu vyhodit. Ptal jsem se vás na to na číslo 777-937-777, mi chodí spousta zpráv, tohle taky hezký. Ahoj Jirko, mám doma džíny, které jsem nosila před 33 lety. A už je zase obleču. Unikátní věc, připomíná mi to mládí. Díky za zprávu. Tohle je taky dobrý. Jarda, ahoj, já mám ve skříni tričko z tábora, když mi bylo 18 let, je plný podpisů od děcek a vedoucích. Mimo jiné, je mi teď 47, takže stáří toho trička je 29 let. To je skvělý. Já se přiznám, že mě před chviličkou pípla taky SMSka i na můj mobil od mé partnerky, která poslouchá. A v té SMS se stalo akorát jenom jedno tričko. Opravdu. Ano, tak já to teda přiznávám. Nechtěl jsem, ale přiznávám. Já jsem na trička jako trochu magor, jo. Možná ne trochu, ale prostě jenom magor. Já mám doma takový ty vakuový pytle, ve kterých mám trička, který nedokážu vyhodit. A těch je třeba 180, možná 200, možná něco přes, já to přestal počítat. Sem tam nějaký z nich vezmu, třeba v létě na vodu nebo na zahradu, ale některý jsem na sobě opravdu neměl i přes těch 20 let. Zkoušel jsem je vyhodit, ale nejde to. Já to mám místo fotek, co prostě tričko, to vzpomínka. Takže to je ve sklepě, je to těžký jako blázen každý ten pytel, ale je to tam a já to nedokážu vyhodit. Tak mám takovouhle nějakou svoji uchylku. No a kdo je dneska v tom světě normální, co? Vy to asi taky nebudete, protože na tom jste úplně stejně jako já. Tady třeba koukám, Péťa píše, ve skříni mám metalovou vestičku, kterou jsem si nechala odsvokovat lepkami s červenýma očima a nášivkama a vydělala jsem si na ní z první brigády ve 13 letech. Teď už ji pomalu bude 35 let a pořád je k nošení. Péťo, děkuju. Je vidět, že nejsem jediný magor. V tom dobrým slova smyslu. Tak jo, tak dáme si tady hit z roku 2000, který je o 11 let mladší než tvá vesta.

0: Tsunami od Manic Street Preachers na Hit Rádiu. To byla pátá srdcovka, před náma srdcovka na vaše přání a ještě pár vzkazů, co posíláte na 777-937-777. Já mám ve skříni jeansovou sukni, kterou mi táta přivezl ze západního Německa asi v roce 1975. Strašně moc jsem s ní machrovala, vynikala, bylo mi sladkých 17 let. Holky mi ji záviděly a já se s ní nedokážu rozloučit. Je to vzpomínka na krásné mládí před 50 lety. Zdraví Laďka. Já děkuju za tuhle zprávu, stejně tak jako za všechny ostatní, který posíláte. Jsem rád, že nejsem jediný blázen, kdo si doma schovává některé kousky oblečení. A potěšil mě tady David z Brna, který píše, že tričko místo fotek, co jsem řekl, že to je ta správná definice, že to líp ani vystihnout nejde, že taky má doma pár kusů, který tenkrát dělali s klukama na fotbale. Některý měl i na rande, některý do práce, pak už jenom ven a do hospody, pak na doma, teď na zahradu. Jo, holka na něj hřvatě vyhodí, ale ne. Mají velkou citovou hodnotu, protože tolik z toho spolu zažili a prožili a že ví, že nakonec to tričko jednou poslouží jako hadr na zem, na jedno umytí a bude hotovo. A to je prostě jako taky krásný příběh. No, tak někdy to tak je, no. Někdy to tričko s náma prožije prostě jako víc, než třeba ta naše partnerka. Ale to už je zase jiný příběh. Tak, srdcovky na přání jsou tady. Za chviličku zahraju tu vaši oblíbenou srdcovku. Napište mi píseň, která je stejně tak oblíbená, jako to vaše nejoblíbenější tričko, džíny, sukně, prostě ten nejoblíbenější kousek, který už roky a roky, možná po generace, schováváte u sebe ve skříni. Dejte vědět, za chviličku vám to zahraju.
1: Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Víkend Hit Radia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
6: Unihoby.
5: Vše pro tvé zelené království.
7: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
8: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
9: Jízdy na bobové dráze.
7: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
9: Soutěže.
7: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
9: A koncert Tomáše Kluse.
7: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
9: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
7: nhr.cz.
10: Hledáte inspiraci pro dům a zahradu? Druhá největší jihočeská výstava Hobby začíná 14. května na výstavišti České Budějovice. Čeká vás pestrá nabídka rostlin, poradenství k pěstování, zahradní technika, karavany i sauny.
11: A děti si užijí zábavný program nejen se zvířátky a dílničkami.
10: Dny plné nápadů od 14. do 17. května na českobudějovickém výstavišti. Inspirace, zábava i praktické rady na jednom místě. Více na webu hobbyjaro.cz.
12: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
13: Půjčovna a servis stavebních strojů na Okružní ulici v Českých Budějovicích vám nabízí pronájem pásových rypadel a veškeré stavební a bourací techniky. Více na pas.cb nebo přímo u nás na půjčovně. PAS. Jsme tady pro vás zas.

0: dělat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. 1, 2, 3.

0: Mikolas a jeho Ferrari na Hit Radio 12 hodin 630 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Máme tady poslední srdcovku, která je na přání a vybírám zprávu od Radky, která píše: Ahoj Jirko, já mám schovanou noční košili, kterou jsem měla na sobě při porodu mého syna. Je to 27 let. Když cítím vůni sprchového gelu Johnson z toho klasického původního a hraju medvídka od Lucie, tak jsem tam prostě zpátky. A neskutečně šťastná. Medvídek je tedy moje srdcovka z té doby a k té košilce. Hezký víkend, Radka. Tak, Raduš, já mám takový pocit 12.37, že ti začínají kontrakce. Chce to jako každý chlap, teď budu chytrej, ano, nádech, výdech, hlubokej, protože právě teď se vracíš zpátky na porodní sál. Udělám obrovskou výjimku a zahraju něco, co se hraje jenom o Vánocích. Jen pro tebe.

0: ve čtvrtek odpoledne, nebo ještě stále v poledne vzala do zoo, to je super, aspoň nebyly fronty, 12 hodin 45 minut. Srdcovky jsou dneska u konce, ale máte se na co těšit. Před námi totiž prodloužený víkend, zítra od 7 ráno až do neděle do 18 hodin, tak vás čeká oblíbený retro víkend Hitrádia, takže tohle bude jako neuvěřitelně nabitý období. 3 nádherný dny plný legendárních hitů, na které tady pravidelně vzpomínáme od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin. Tedy retro víkend plný srdcovek. Máte se na co těšit. Za chviličku Miley Cyrus, taky Alex Warren a ještě jednou děkuju za všechny zprávy, které jste mi dneska posílali na dnešní téma. Jestli máte doma nějaké oblíbené oblečení, které prostě nedokážete vyhodit, a dělal jsem si tady takový malý průzkum a zatím to vypadá, že nejdéle tady má paní Radka přes 50 let tričko, nebo, ne, pardon, omlouvám se, šaty. Přes 50 let dlouhé šaty u sebe ve skříni. Neuvěřitelné. Tak to je rekord. Zatím. Díky za všechny zprávy, pokračujeme dál v jednu nejnovější zprávy, ať víte, co se kde děje.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče, a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
4: Vínečko, pohoda.
3: A slimáci jsou taky fuč.
4: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
3: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
10: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
12: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
13: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
14: Snížíme o 2 stupně.
13: Bod 2. Průvan.
14: Dáme ručníky mezi okna.
13: Výborný návrh. Bod 3, plíseň.
14: Vydrhnout, přetřít.
15: A co udělat rekonstrukci?
13: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
16: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
17: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Za dvě minutky bude 13 hodin, poslouchat Hit Radio, před námi taky nejnovější zprávy. Lucie nám řekne, kde se co děje, ale ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně na cestě z Budějce do Vráta na křižovatce Rudolfovské s Linskou se došetřuje srážka osobáku s nákladňákem a na odstavené auto pozore na D3 ve směru do Kaplice, kilometr 109. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: Pojišťovny jsou, hej!
1: Hej,
0: kamarádi! EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
4: Je 13 hodin. Dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Volby do sněmovny by teď s velkým náskokem vyhrálo vládní hnutí ANO. Podle průzkumu agentury NMS pro právo by získalo 32,5% hlasů. Druhou ODS by volilo 15% občanů. Třetí by skončilo hnutí STAN. Do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Česká armáda má 20 nových plukovníků, z nich 4 jsou ženy. Povýšili tak do nejvyšší důstojnické hodnosti. Dalších více než 50 lidí obdrželo armádní vyznamenání. Ocenění činovou hodnost jim na dopoledním slavnostním ceremoniálu předal končící náčelník generálního štábu armády Karel Řehka. 5 lidí získalo záslužný kříž ministra obrany. Brdy mají nový turistický označník. Na vrcholu Praha nově stojí dřevěný reliéf Jelena. Jak se k němu dostaneme, vysvětlí ředitelka turistické oblasti Brdy Petra Schneidrová.
5: Parkoviště z Nepomuku a můžete si užít nové neotřelé výhledy do krajiny. Další označníky můžete najít na Přemošné a vrchol Pok a spolu teďka s Prahou je další nový označník, který je na vrcholu Kočka.
4: Podle Schneidrové budou v následujících letech přibývat i další turistické označníky. A teď ještě pohled k nám.
6: Českobudějovická Arpida otevřela nové bezbariérové budovy za 108 milionů. Sloužit budou lidem se zdravotním znevýhodněním, hlavně pro sociální rehabilitaci a denní stacionář. Součástí je i tělocvična, terapeutické prostory a cvičný byt pro nácvik běžných denních činností.
7: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
6: Dneska odpoledne naměříme i 19. Místy nás zaskočí občasný déšť, ale nic velkého a k večeru budou mraky ubývat.
8: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
9: Posloucháte Hit Radio hodinku po pravém poledni, hrajete s námi o 10 000 korun na nákup teď před prodlouženým víkendem. Jestli ano, tak buďte na telefonu, protože už za chvíli vám může zazvonit. A zároveň, pokud s námi nehrajete, tak máte ještě cca 6 minutek na to, abyste se do hry stihli přihlásit. Vše najdete na webu hitradio.cz.
8: Hit Radio Faktor.

0: Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio a právě teď budeme hrát o 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Na telefonu v tuto chvíli tak mám Honzu, který nám poslal také SMSku do naší hry. Honzo, zdravím, dobrý den.
1: Zdravím, dobrý den.
0: Honza ještě stále neví, jestli vyhrál nebo ne. Já tady mám teď momentálně SMSku, která vítězí. Ptali jsme se vás na SMSky, který vám kdy poslali vaši prarodiče. A vítězná SMSka pro tento týden zní takto. Těš se, vnoučata nás pomstí. A čí to je SMSka?
1: To je moje.
0: Ano! Honzo, já gratuluju. Získáváte poukázky na 10 000 na nákup v Tesco Mobile. Dobrý, ne?
1: Děkuju, to je paráda.
0: No, rádo se stalo. Těš se, vnoučata nás pomstí. Tohle je nádherná zpráva. Zeptám se,
1: ne, jak... Ne, to si taky říkal, že by se mohla líbit.
0: Jak daleko máte k vnoučatům vlastním?
1: No, to mám jako asi hodně daleko, no.
0: Jo, OK, dobře. Takže zatím vlastně jako můžete být v klidu, protože zatím žádná msta jako nebude.
1: Dobrá, no, vlastně, no.
0: Dobrá, Honzo, já vás nebudu trápit, jenom tedy gratuluju, získáváte tady ještě jednou 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, teď před prodlouženým víkendem je to naprosto ideální a stále, pozor, i tato SMSka je pořád i ve hře o 4x mobilní telefony Redmi Note 15 Pro celou rodinu, což budeme mít příští týden v pátek.
1: Přišli
0: jsme, tak to bude to 15. Je to tak. Tak jo, tak mějte se krásně, gratuluju, dělejte pořádný nákup. Naslyšenou.
1: Děkuji.
0: Tak, máme vyřešeno. Honzovi já tedy gratuluju. Vy se samozřejmě dál můžete také zapojit do hry. Tentokrát ale už nebudeme chtít zprávy, které vám posílali prarodiče, ale uděláme si nové téma. Jaké, tak to vám řeknu už za chvíli. Do té doby užívejte hity a můžete se podívat na veškerá pravidla na webu hitradio.cz. V téhle hře jsme s naším parťákem Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel. A jak už jsem říkal před chviličkou, příští týden hrajeme opět o 10 000 v poukázkách na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, plus navíc ještě prémiové mobily, a to 4 Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: the Music ve 13:25. Za chviličku například Luis Capaldi s hitem Survive. No a musím říct teda, že 10 000 na nákup v Tesco Mobile. Je to pryč, pokud jste si nás zapli až teď, tak to je ta zásadní informace. Ale pozor, ne definitivně pryč, jo? Protože příští týden pokračujeme a ještě navíc příští týden ve velkém finále, tak k těm 10 tisícům navíc navrch přihazujeme 4 prémiové mobily pro celou vaši rodinu. Vstupenka do hry je jednoduchá, a to přes web hitradio.cz, a tentokrát si dáme SMSky na téma SMSky od dětí. Jo? Jaký zprávy vám kdy poslali vaše děti? Pokud jsou navíc teď jako v pubertě, tak to ještě budeme potřebovat potom přeložit, aby jsme věděli, co to znamená, jestli vám to píšou v aktuálním slangu. To už nechám na vás. SMSky v rodině, ty jsou prostě dokonalý, to je kategorie sama o sobě. A tentokrát, ten třetí finálový týden, to tedy budou SMSky od vašich dětí. Pojďte taky jednou vydělat na vašich dětech, ne? Děti nemusí celou dobu akorát oni sosat všechny prachy z vás. Tak buďte s námi, za chvíli, jak jsem slíbil, další hity. A dokud neprší, tak si dáme třeba i Khalida s hitem C'est la vie. Tak buďte s námi.
1: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor Vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.
4: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
13: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firmanazážitky.cz.
16: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
17: Unihoby.
16: Vše pro tvé zelené království.
18: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
19: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
18: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
19: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
20: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
21: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.idska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.idska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
14: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé, hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cb.cz.
17: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
22: Otevřeno každý den.
17: www.parkhluboká.cz
22: www.parkhluboká.cz.
23: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

To je hlas v 29 letech. Luis Capaldi na Hit Radio 13 hodin 37 minut. My teď trošku zvolníme tempo. Dáme si dámu. Dámu. Letos v květnu to budou 3 roky, co odešla do hudebního nebe. A myslím si, že tam nahoře je ona jediný anděl s účesem, který u nás kdysi nosil akorát tak Miroš Majda v Superstar. Tina Turner. Dáme si píseň z jejího alba Private Dancer, které pro ní bylo přelomové nejen kvůli rozvodu, kterým procházela, ale i díky tomu, že se vlastně díky tomuto albu skutečně postavila na vlastní nohy a stala se víc než respektovanou solovou umělkyní. Je to píseň What's Love Got To Do With It? A je to velká upoutávka na to, co vás čeká od zítřka. Od pátečních 7 ráno až do neděle do 18 hodin Retro Weekend Hit Rádia. A tyhle zlaté hity. Tohle jsou 80ky na Hit Rádiu.

0: Krištofa Šňury na Hit Rádiu ve 2:45. Občas si takhle říkáme tady některé průzkumy, které vyšly, a teď, jak se nám pomalu, ale jistě blíží ten den rodiny, tak tady mám studii, která vás asi jako úplně nešokuje, pokud máte děti. Nejšťastnější jsou prý rodiče, jejichž děti už bydlí jinde. Co k tomu říct? Amen.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
3: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
4: Cože?
5: To byl dobrý for.
4: David podsadil takto klobouče.
3: To nebyl for. Bohužel.
5: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na to, jsme?
3: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7 od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
4: Tak to
3: nestihnu
1: to. Jsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. V Ternu nyní v akci. Jihlavanka Standard Originál. Mletá káva 1000 gramů za 209,90. Rajčata Sherry Keříková 100 gramů za 7,40. Ryze České Terno.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2. Průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3. Plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
11: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
12: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky? Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor, začínáme už v 9 ráno.
14: Mrkněte na web nebo na Facebook, kam to všechno máte. safariresort.cz.
15: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu. www.elvaprofi.cz. Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
16: It's gone! Pete Alonso with the most memorable home run!
17: Fanoušci baseballu, další zápas je tady. Domácí tým Sokol Hluboká přivítá dalšího soupeře v domácím prostředí sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou. Přijďte fandit, staňte se věrnými fanoušky a získejte exkluzivní výhody. Napínavé zápasy i bohatý doprovodný program, to je baseball na Hluboké. Více informací a rozpis zápasů na baseball-hluboká.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Stavebniny Deck přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
20: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: poslední hit mezi 13. a 14. hodinou patřil Taylor Swift. Před námi zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech s komplikacemi. Počítejme v Budějcích u Terna, bouralo se v ulici Karolíny Světlé a se zdržením. Počítejme taky na výjezdu z města směrem na Krumlov v Plané. Hlásíte kolony kvůli výstavbě kruháče. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Májové dny v online shop CZ.
4: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Jak vypadaly Prachatice a okolí v 19. století? Vývoj silniční sítě, změny hranic okresu a mnohem více najdete na výstavě Svědectví map od 26. března do 17. května v Prachatickém muzeu. www.prachatickemuzeum.cz.
6: Amax Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK. Amaxmobil.cz.
7: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Pro den vítězství, tedy 8. květen, platí omezení prodeje. Obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních musí zítra zůstat uzavřeny. Omezení se týká také zastaváren nebo sběrných dvorů. Výjimku mají benzínky, lékárny nebo prodejny na nádražích a letištích. Začíná jarní sečení luk a polí, s ním přichází i záchranné akce na ochranu srnčat a dalších živočichů. Pomáhají dobrovolníci, myslivci i drony. Spolek Stop sečení srnčat vyzývá k zapojení i veřejnost. Jak? Doplňuje koordinátorka Pavla Benetová.
12: Prosíme zemědělce, aby hlásili termíny sečení uživatelům honiteb, protože bez toho nezmůžeme nic. Myslivcům nabízíme pomoc zhruba 50 lokálních skupin po republice, z nichž většina již disponuje drony s termovizí. A ještě veliká prosba na závěr pro všechny. Nepouštějte své čtyřnohé miláčky na volno.
11: Spolek působí v různých regionech. Známá je například skupina na Krumlovsku, Budějovicku, Kaplicku nebo Plzeňsku. Naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem. Tým doplnil po českých hrách v Českých Budějovicích. Zápas začne v 7 večer. A teď ještě pohled k nám.
1: Jihočeské přehrady se výrazně oteplují. Podle vědců se povrchová voda v nádržích za posledních 30 let ohřála v létě o víc než 2 stupně. Týká se to i Lipna a Římova. Nejrychleji se voda otepluje teď na jaře, což může zhoršovat její kvalitu a nahrávat častějšímu výskytu sinic.
13: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
1: Dneska odpoledne místy přehaňky, a to hlavně na severu a na západě jižních Čech, a denní maxima se zastaví na 19 stupních.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio i ve 2 hodiny odpoledne a dneska tady pro vás mám jeden nepopulární názor. A docela dost by mě zajímalo, co si o tom vymyslíte. Jo, protože jsou věci, které se člověk bojí říct nahlas, protože ví, že za ně dostane brutální hejt. Já to nahlas řeknu a uvidíme, co se teda stane. Tenhle názor, mimochodem, se tedy týká výchovy dětí. Víc řeknu už za malou chvíli.
2: Hit Radio Faktor.
0: A do té doby si dáme skvělý hity, nebudou chybět Jeleni a teď Avicii a Aloe Black, tak pohroví odpoledne.

14 hodin 10 minut posloucháte Hit Radio. Mě strašně baví tady na tom našem společném odpoledním vysílání, že si fakt jako můžeme pokecat, že si můžeme popovídat na rovinu a rozebrat i jako docela zásadní věci. Jo. Jestli máte děti, anebo aspoň svůj názor na výchovu dětí, tak je super, že teď posloucháte, protože teď přichází chvíle přesně pro vás. Já jsem zaslech zajímavou věc, že v dnešní době jsou rodiče, kteří nechtějí nutit své děti doma k domácím pracím. Jo? A že ti, kdo to dělají, tak vlastně svoje děti v uvozovkách šikanujou a nenechávají je v růstu jejich osobnosti. Takže nutit děti do domácí práce a pomáhat doma je vlastně už dneska nepopulární názor. A právě proto ten nepopulární názor já teď tedy říkám nahlas a chtěl bych vědět, co vy si o tom myslíte. Samozřejmě, já nemyslím nutit děti do práce tak, jakože máte poslat 8letý dítě maka do dolu, jo? Vůbec. Ale prostě jako, já si jako myslím, že když dítě zvládne najít Wi-Fi heslo v cizím hotelu, tak zvládne najít i koš v kuchyni, ne? Jak je to u vás doma? Mají děti povinnosti, anebo žijí v all-inclusive hotelu jménem maminka a tatínek? Dejte mi vědět, co si o to myslíte. Co třeba i musí vaše děti doma dělat a co odmítají? A jestli je prostě jako to prosíte, anebo je necháváte? No, sám jsem zvědavý. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp sem do Hit Rádia. Můžete psát zprávy, můžete klidně posílat i hlasovky. Dáme si jeden, dva hity a spolu to rozeberem.

Coldplay Sit in Paradise, tedy ráj, a vypadá to, že naši děti by velmi rádi doma žili ve svém vlastním ráji, kdy my jako rodiče bychom za ně měli všechno dělat. Řešíme tady dneska poprvé nepopulární názor, že děti by se neměly nutit doma k domácím pracím, jo? Že by se prý... Nebo teda takhle, v obráceně. Nepopulární názor je, že my ty děti nutíme, jo? Že teď je moderní ty děti, aby to nedělali a aby jejich vlastní osobnost se tak jako rozvíjela. Co si o tom myslíte vy? Tak mám tady spoustu zpráv od vás jako od rodičů, včetně hlasovek, pojďme na to. Tady

0: Děti doma by určitě měli aspoň něco pomáhat, když mě aspoň 10, tak na nějaké ty základní práce se určitě hodí, protože za nás už to bylo jinak, trošku jsme umývali ručně na nový, utírali, dneska už mají míčky, různé stroje, takže už to nemají tak těžký, takže si myslím, že určitě by něco měli dělat. U toho taky dokážou rozvíjet osobnost.
1: Přesně tak. Sonja píše, já senátora nechávám, ať si v tom bordelu žije, když ho udělal. Jednou za čas mu to dojde a sám si to vzorně uklidí. Učím ho tak, že chybama se člověk učí. Je mu 9. No, a je to tady. Tak samozřejmě nemůžeme kecat nikomu do výchovy dětí, že jo? Ale ty brďu, v 9 letech, já když si vybavím můj pokoj a naše, kdyby mě nedonutili, abych to uklidil, tak už tady dneska nejsem. Co si o tom myslíte vy? Dejte vědět na telefonní číslo 777 937 777. Posloucháte Hit Radio. Hezký odpoledne.

0: Je 14 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska v našem nepopulárním názoru řešíme výchovu dětí, jestli děti mají doma tedy pomáhat a mají být nuceni k domácím pracem, anebo jestli máme nechat rozvíjet jejich osobnost. Tak ale vypadá to, že tady u nás na Hit Radio, aspoň teda z mýho pohledu, je svět jako ještě v pořádku. Já mám 4letýho syna a prostě, když si dohraje s nějakýma hračkama, tak po něm chci, aby ty hračky si uklidil a teprve potom si můžeme vzít zase jinou hračku a hrát si s těma ostatníma. Ve školce to taky tak jako mají, jo? Takže v tomhle já jsem s váma na té straně, že děti by opravdu doma prostě měly pomáhat, jo? Ať chtějí nebo nechtějí. A mám tady hlasovku, která možná mluví úplně za vše, a to bych to dneska uzavřel. A ta hlasovka zní takhle, jenom ji musím najít, už ji mám.
1: OK, no tak jako každopádně moje děti prostě pomáhat musí. A neexistuje, aby prostě mi řekli, já to dělat nebudu. No to mi rostou facky na rukách, prostě ne, jako my jsme taky museli fungovat, taky jsme kmitali a žijem.

0: žijím. A naopak si myslím, že nás to zocelilo. A tohle to, tyhle ty mama hotely, jako jestli tohle někdo pro dělá, tak jako si myslím, že to je prostě špatně, hlavně pro to dítě. Ať si každý myslí, co chce, prostě u nás se makat bude a tak jinak to nebude. Mějte se krásně.
1: Děkuju za tuhle hlasovku. Já si myslím, že tohle je asi názor nás všech, nebo většiny, co jsme se dneska do nepopulárního názoru zapojili. Musím říct, že mě to baví. Další nepopulární názor si tak dáme zase za týden. A možná zase ve čtvrtek.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
8: Unihoby.
7: Vše pro tvé zelené království.
9: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
10: EU Autoservis umí i rychlo servis, olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání, opravy my máme rádi, pojišťovny jsou, hej!
11: Hej,
10: kamarádi!
12: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
17: Slibuju, že nebudu pít.
18: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
19: Dan Landa.
18: Mirá.
19: Rybičky.
18: Migové.
19: Jdeme na Hrady.
18: 8 hradů.
19: 8 víkendů.
18: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
19: Dan Landa,
18: Harley,
19: Tomáš Klus,
18: Xindl X.
19: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
18: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
19: www.hrady.cz.
12: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
3: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
13: Jízdy na bobové dráze.
12: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
13: Soutěže.
12: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
13: A koncert Tomáše Kluse.
12: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
13: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
12: nhr.cz.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Barbora Poláková, zítem naplněná. Je 14 hodin 630 minut, už za chvíli se na vás taky těší naše odpolední show. No a zítra od 7 hodin od rána, tak pro vás chystáme naprosto výjimečný prodloužený víkend, protože ten víkend bude plný legendárních hitů. Ano, oblíbený retro víkend se vrací na Hit Radio a tentokrát tedy opravdu v té maximální verzi, protože máme prodloužený víkend, takže dostanete o jeden den navíc. O jeden den navíc hitů, jako je třeba tenhle. Já už mám husí kůži, jenom to slyším. Mimochodem, chlapi, jestli máte doma kytaru, tak věřím, že taky tohle byla jedna z prvních věcí, kterou jste se učili, vybrnkávat začátek Metaliky. Na to se balili holky, to bylo neuvěřitelné. A každý vždycky potom jenom, nebo každá, je, ty umíš Metaliku, jasně. Dál jsem to nikdy nehrál, ale ten začátek umím dodnes. Tak tady je Nothing Else Matters na Hit Radio a pozvánka na náš retro víkend.

0: Smith, nice to meet you na Hit Radio ve 14 hodin 44 minut. Jak jsem slíbil, za chviličku naše odpolední show, to znamená 3 hodiny plný srandy a aktuálních informací taky z našeho regionu. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit opět v pondělí po prodlouženém retro víkendu a zase ve 12 hodin, kdy vlastně budeme pokračovat tam, kde po retro víkendu skončíme, protože ve 12 hodin v pondělí, tady v pravé poledne, vás opět budou čekat srdcovky. Tak se mějte krásně, užijte si prodloužený víkend a v pondělí naslyšenou, tak se smějte.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Konečně je zase pátek.
3: Dobré odpoledne, Jirko, nechci tě zklamat, je čtvrtek, ale nesklamu tě, protože začíná prodloužený víkend.
2: Já jsem to tak právě myslel, ale od rána prostě žiju v tom, že je pátek, no.
3: My se na vás těšíme v plné sestavě po třetí hodině, tento týden naposledy, tak buďte s námi.
2: A budeme zase soutěžit a vy budete vyhrávat.
1: Dej si tu nejlepší náladu na jihu Čech. Odpolední show s Janou, Jirkou a Pavlem od 15 do 18. Jen na Hit Radio Faktor.
4: Dopřejte si letos zahradu snů. Na Hit Radio Faktor hrajeme o zahradní soupravu Meran za 24 000 korun a každý den přidáme tisícovku na nákupy. Stačí se zaregistrovat na našem webu a mít po ruce telefon. Každý všední den voláme jednomu z vás. Správná odpověď a tisícovka je vaše. A v pátek ze všech přihlášených vylosujeme výherce hlavní ceny. Více na hitradiofaktor.cz.
5: Zahrada volá. Kvalitní zahradní nábytek, slunečníky i polstry. Vše na jednom místě. Prodej na Doppler trhové sviny. www.doppler.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
10: První probuzení na moři?
11: První selfie s delfínem.
12: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
13: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
14: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
15: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
17: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hit Rádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Pojišťovny jsou, hej!
1: Hej,
0: kamarádi! EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
3: Uniho bypitel.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
5: www.elvaprofi.cz.
4: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně, na trase z Písku do Plzně. Osobák s nákladňákem se potkali na úrovni obce Němčice, ale místem bychom měli projet. Jinak klasika, chvílemi se to štosuje v Plané u Budějce a projet krajským městem asi taky nebude jen tak, jelikož je zítra svátek a všichni chceme být co nejdřív doma. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu, pevné nervy a dejte nám vědět, kde to jede a kde si postojíme v kolonách. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Uniho bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
3: Uniho by.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Dobré odpoledne, je 15 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferinčík. V supermarketech zítra nenakoupíme. 8. květen, den vítězství, patří mezi státní svátky, během kterých musí mít velké obchody zavřeno. Výjimkou mají benzínky, lékárny nebo obchody na nádražích a letištích. Celníci na Dolním Dvořišti zastavili kamion z Itálie s téměř 24 tunami odpadu. V dokladech měl plastový granulát, jenže uvnitř byla i plastová drť, stavební soutě dřevo nebo kovové pružiny. Podle České inspekce životního prostředí šlo o nelegální přeshraniční přepravu. Náklad celníci zadrželi a případ dál řeší inspekce. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko, kde v sobotu vzplál les. Poté, co dnes vyhlásili likvidaci požáru, předali požářišské správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Oheň se rozhořel v sobotu, v jednu chvíli zasahovalo přes 540 hasičů a 8 vrtulníků. Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1. Jejich posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal. Ten vyřadil Atletico Madrid.
7: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
0: Kouknem taky na počasí. Během dnešního odpoledne pozor na občasné přehánky, zaskočí nás prý hlavně na severu a na západě našeho regionu. Na večer se to má ale vybrat a zítra už má pršet jenom na horách. Pod kopci čekáme oblačno až polojasno s denními maximy do 21 stupňů.
1: Hit Radio Faktor.
8: 15 hodin 3 minuty k tomu. Jana, Jirka a Pavel s vámi. Řekni heslo.
9: No,
8: neříkej
9: ne,
8: tam to.
9: Heslo je, že je čtvrteční odpoledne, prodloužený víkend před námi a my jsme tady.
8: Je taky Mezinárodní den hesel, proto jsem se tě ptal, ale to ještě dneska probereme. Tady je Bruno Mars, bude taky David Guetta a my vám přejeme co nejhezčí odpoledne.

0: Teddy Swims tam byl hodně slyšet a radost má samozřejmě Jana, protože to je její favorite singer. Tak taky David Guetta, Gone Gone Gone na Hit Radio Faktor. Jaká je jarní věc, která vás vždycky zaručeně potěší?
1: Mě na jaru vždycky potěší jaro. Obecně miluju ho, protože mám narozeniny, ty taky, Jirko, viď, a je to nádherný, můžeme sedět na zahrádkách, nemusím nosit punčocháče, pane bože, to
2: zimní
1: je fakt
2: bundu. No. Pro mě jaro začíná okamžikem, kdy si dám první točenou zmrzku, musím říct.
0: Já si dám první točený pivo na zahrádce a hlavně nemusím buřtit každý ráno děti do zimního oblečení, dávat jim ty sněhule a nafoukaný zimní bundy, aby vypadaly opravdu jak sněhuláci.
1: Na tom je nejlepší, když je dítě ještě úplně malý, což už v tvém případě ani tolik není. Když to dítě takhle nabalíš a ono stojí u těch dveří a řekne, tati, mě se chce kakat.
0: Jo. Jo. Každý rodič tohle to musel někdy zažít.
1: Faktoráci, co vy, co máte nejradši na jaře? Dejte nám vědět na náš nový WhatsApp s číslem 724-883-596. Podíváme se na vaše názory.
2: A nebo nám pošlete hlasovku. Děkujeme.
0: Využijte prostě náš WhatsApp. Budeme rádi. A vy určitě taky. The heart is a blue.

0: things that I've got.
1: Tady nám Benson Boone na Hitrádiu Faktor zpívá o nádherných věcech a přesně na to jsme se vás ptali. Co vás potěší vždycky první jarní věc, která je to?
2: Díváme se do vašich zpráv, jaro v nich vyhrává na plný čáře. Hodně z vás píše první pivo venku, Pájo, pro tebe, že někdo zase zmrzlinu.
3: Zdravím,
1: kamarády. Já jsem tady viděl i příspěvek, který nám poslal Jakub a trošičku jsem taky chtěl něco takového říct. Holky konečně chodí v šatičkách.
2: Některý by nemuseli, ale to...
1: To nechme bejt.
3: Mě potěšila zpráva, když můžu jet domů s otevřeným okýnkem a zpívat si nahlas. Já za sebe musím říct, že to dělám velice často, akorát to není zpěv, je to jak když taháš kočku za ocas.
1: Jsem tě už jednou viděl tady na dvorku. A ty to ani nevíš.
2: Já si taky zpívám, ale okýnko mám pro bezpečnost ostatních radši zavřený.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Hausbrand Café, per favore.
7: Sí, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Zahraniční centra Unihop.

0: Z Kauflandu. Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na dek.cz.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Xindle X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK. A Max Mobil.cz.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomenete si vy dva na svoje hesla k nejrůznějším mailům, bankovním aplikacím, vzpomenete si?
1: Já mám jednu příhodu, kterou jsem si teď vybavila. Už to můžu říct, to heslo nahlas, protože jsem ho změnila, ale doma na Wi-Fi jsem měla Jana Křížová 12.05, ne? No. Když se mě ptali, proč, tak jsem říkala, no, když ke mně jde nějaký chlapec a chce se přihlásit, tak aby věděl, jak se jmenuji, a když jsem se narodila.
2: By mohlo rovnou donést i květinu. Já jsem zarytej podporovat heslo 123, nic jiného nikam nedávám.
0: To si neměl říkat, ale já několika desítkám tisíc lidí, kteří nás teďka poslouchají tady.
2: Hele, já nemám co skrývat, tak se mi klidně na socky podívej.
1: Lže, protože já, když se chci dostat k němu do počítače, což dělám docela často, tak mám to heslo pořád na papírku, protože to se zapamatovat nedá. Taková kombinace čísel.
0: Takže Pavel klame tělem. Dobře, O2 dokonce zveřejnila seznam nejčastěji používaných hesel a teda musím vám říct, že v roce 2026 jsem si sednul na zadek, jak dokážeme být prostě úplně na salámu to mít.
1: Já jsem se jenom chtěla zeptat, kde O2 přišli na to, jaký máme hesla.
0: Já to nevím teda.
2: Asi koukali lidem na účty,
0: protože ty hesla znají, že jo.
1: Jo, takhle.
0: Ale nejčastější je tam teda 1, 2, 3, 4, 5, 6, no.
1: A na druhém místě je bezpečnější volba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Kámo, tak jo. To ti úplně přijde jako... Nezapomeňte na to, že většina hesel není hacknutá, ale jsou uhádnutý, že to prostě někdo zkusí a zkouší to tak dlouho, dokud to nemůže.
1: Jak někdo uhádne 4-0, to si prostě nedokážu počítat.

0: Ed Sheeran našel svůj ztracený telefon a co v něm bylo, to vám teďka zpíval v téhle písni na Hit Radio Faktor. A my teď půjdeme na fotbal.
1: Já jsem včera potkala chlapce, který šel se šálou Dynama a musím říct, že jsem přemýšlela, kam vlastně jde, že bylo teplo, proč má šálu. Ani jsem nevěděla, že se tady ještě něco děje.
2: Ono se hrálo 27. kolo druhé fotbalové ligy Dynamo proti Jihlavě a Dynamo vyhrálo překvapivě 3-1.
0: To jo, nicméně na sociálních sítích zase bouře, protože přišlo hrozně málo lidí, asi něco malinko přes 600 a ti nejskalnější fanoušci už taky dali vědět, že se na to vybodnou.
1: Že už to nechtějí sledovat, že sledují, jak dopadl jeden nejmenovaný portugalský klub pod jedním nejmenovaným vedením a že čekají na restart klubu. Jinak k těm fanouškům, víš, jak se to dělá na akcích, kam přišlo málo lidí, tak řeknou moderátorovi, tak řekni, že jich tady je 500 třeba. Víš, aby to nevypadalo tak blbě.
0: Dobrý, včera jich tam bylo něco málo přes 600, takže to je ještě v pohodě, ne?
1: No ne, ale Bůh ví, kolik tam ve skutečnosti bylo, takhle jsem to myslela, víš?
0: Já bych vám chtěl něco vzkázat, Dynamáci, jo? Fanoušci, ultras a všichni, držte se, nestrácejte naději, ono to nějak dopadne.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
3: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
3: Best Belisima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
3: Beleza a Belisima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Máte rádi dobré jídlo nebo vás baví vařit? Potravinářský veletrh Czech Food Expo startuje 14. května na výstavišti České Budějovice. Nově cestování za jídlem, opět kuchařské show. Speciální hosté kuchaři Jan Albrecht a Ondřej Slanina, cukráři Lucie Charvátová a Vojtěch Vrtiška. Czech Food Expo od 14. do 17. května na Českobudějovickém výstavišti. Více na www.vcb.cz. www.vcb.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
13: Připravte na to svou mysl.
14: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
15: Ale proč se držet při zemi?
14: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Mega Maxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
16: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
17: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
18: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
19: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
20: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
19: www.dveřepodlahy.com.
21: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká.
2: nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
21: Otevřeno každý den.
2: www.parkhluboká.cz
21: www.parkhluboká.cz.
22: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
23: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
22: Čerstvé jako z Kauflandu.
24: Hit Radio Faktor.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

0: Zhmlkni a tancuj, rozkaz od Voldemu na Hitrádiu Faktor.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor v Budějcích, když jedete po okružní směrem k Rudolfovské na křižovatce s ulicí za Škodovkou, se vyšetřuje srážka dvou osobáků. Další nehodu hlásíte i na trase Kaplice Český Krumlov mezi Zubčicemi a Mirovicemi na silnici 157 a koukami na WhatsApp posíláte fotku z Budějce ve směru od Ligické, se to štosuje u pošty až na Sady, tak pevné nervy. Přejeme šťastnou cestu a když narazíte na problémy, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby bypitel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Hezké odpoledne, je 16 hodin a jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Volby do sněmovny by teď s velkým náskokem vyhrálo vládní hnutí ANO. Podle průzkumu agentury NMS pro právo by získalo 32,5% hlasů. Druhou ODS by volilo necelých 15% občanů. Třetí by skončilo hnutí STAN. Do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Od dneška si můžeme v Písku vyzkoušet, jaké to je tvořit sochy z písku. Workshop bude až do 19. května vždy od 3 do 5 odpoledne na náplavce u Kamenného mostu. Připravené budou malé pískové formy i nářadí. Akce doprovází vznik obřích pískových soch, které město slavnostně představí 20. května. Průměrná sazba hypoték počátkem května nepatrně stoupla na 5,19%. Je nejvýše od prosince 24. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80% hodnoty nemovitosti. A čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se v úvodním duelu utkají s domácí reprezentací. Zápas začne v 7 večer.
9: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
1: Dneska odpoledne místy pozor na občasné přehaňky, zítra už to prý bude lepší, předpověď na pátek slibuje oblačno až polojasno, do večera se nám kompletně vyjasní a naměříme mezi 18 a 21 stupni.
7: Hit Radio Faktor
0: 16.02, hlásím výskyt soutěží v éteru Hit Radio Faktor.
10: Pozor, pozor, milí posluchači, již za chvíli budeme soutěžit o poukázku za 1000 korun na nákup v Dopleru a taky vás dostaneme do finále o zahradní sestavu za 24 000.
0: Konec hlášení, prosím tě, jo, jdeme hrát. Hozír tu svíta taky, Barry Rakers. Hezké odpoledne.

0: se. Připrav se. Teď. I like the way
1: you move. To jsou Body Rockers na Hit Radio Faktor.
2: Musím se přiznat, že mě to na chvíli vrátilo do mládí. Přišla jsem si jako na diskotéce. Jsem ráda, že to byla jenom jedna píseň. Přece jenom už to tolik neskáče a radši ležím někde na zahradě nějakým pěkným nábytku a užívám si volna.
1: No, my soutěžíme celý týden s Dopplerem, to je výrobce zahradních nábytků, slunečníků v Trhových Svinech a o něm se ví, že to má nejkvalitnější široko daleko. A teďka my vybíráme, nebo spíš náš počítač vybírá z vašich přihlášek vždycky jednu a my jsme teďka už jednu vybrali.
2: Na telefonu máme Hanku, Hani, krásné odpoledne přejeme.
3: Krásné odpoledne.
2: Máš už volno, sváteček?
3: Jo, už mám volno. Už jsem skončila.
1: Závidíme.
3: 3 dny volna.
2: No, tak to je parádička. Určitě si je užij. My pro tebe máme poukázku za 1000 zatím do Dopplera, když mi odpovíš správně na soutěžní otázku, která je velice jednoduchá. Kájo, prosím tě, mohl bys jí říct ty.
4: Hani, poradí vám na prodejně Doppler se výběrem zahradního nábytku podle velikosti vaší zahrady, balkónu či terasy?
1: Ano nebo ne?
3: Ano.
2: Ano, je to tak.
1: To bylo sladké, ano. Mě to evokovalo začátek svadební sezóny. Úplně. Dobrý, odbočujeme. Hanko, je tvých právě teďka 1000 korun na nákup v Doppleru, takže tam si určitě dojeď a vyber si něco na jejich prodejně. Nicméně to ještě není všechno, protože pořád máš šanci v zítřejším velkým finále získat tu hlavní cenu.
2: Sedací soupravu nebo zahradní sestavu Merano za 24 000 korun. Hodila by se?
3: Hodila, super. Hodila by.
2: Budeme moc držet palce. 1000 je doma, co je doma, to se počítá. Takže přejeme hezký volno a zítra se třeba s Jirkou uslyšíte.
1: Haničko, měj se krásně, hezké odpoledne a gratulujeme.
3: Já moc děkuju, hezký odpoledne, mějte se.
2: Ahoj. A faktoráci, pro vás zásadní výzva. Zítra Jirka vysílá a v 16.30 někomu z vás, kteří jste přihlášení na našem webu, zavolá, který bude vylosován, ale musí zvednout telefon, jinak tu soupravu sestavu nedostane, jo?
1: Prosím vás, kamarádi, vy, co jste se přihlásili, jo? Nepište mi, já vybírat výherce nebudu.
2: Ne, ne, ne.
1: Máme od toho chytrou aplikaci, která nám výherce vybere sama a jako důkaz vám to někam hodíme na sociální sítě. Fakt, hele, nepište mi, už to vidím ty zprávy, ale já chci ty soupravu.
2: Ale pište na náš web hitradiofaktor.cz, registrace je stále otevřená.
5: Zahrada volá. Kvalitní zahradní nábytek, slunečníky i polstry. Vše na jednom místě. Prodej na Doppler Trhové Sviny. www.doppler.cz.

0: Leony, don't worry, neměj strach, vy taky nemějte strach, my jsme furt s vámi.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči se zdržením počítejme v Budějcích, stojí téměř celé město a prý ani tajné objížďky nepomáhají, ostatně jako každé páteční odpoledne, akorát, že dneska máme čtvrtek před prodlouženým víkendem a pozor, taky na trase Strakonice Praha, dálnice D4, bouralo se na kilometru 85, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.

tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Yeah.

0: Sternu nyní v akci. Jihlavanka Standard Originál. Mletá káva 1000 gramů za 209,90. Rajčata Sherry Keříková 100 gramů za 7,40. Ryze České Terno.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a

0: ID Bus Cargo, teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen CB Auto. cbauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky? Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor, začínáme už v 9 ráno.
4: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte. safariresort.cz.
5: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDS, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDS, karta IDS nebo Inkarta, a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDS. Jedna jízdenka pro celý kraj.
6: Jak vypadaly Prachatice a okolí v 19. století? Vývoj silniční sítě, změny hranic okresu a mnohem více najdete na výstavě Svědectví map od 26. března do 17. května v Prachatickém muzeu. www.prachatickemuzeum.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Dead Dance, ani nebudu takhle před víkendem překládat, co to znamená.
1: Seš mrtvej chlap.
0: Mrtvej homolka. Dead Dance prostě, od Lady. A my teďka se podíváme na naopak hodně živej závod. Ten se jmenuje Šumaman a vypukne v sobotu.
1: Hit Radio Faktor bude u toho jako už dlouhá léta, 29. ročník a co pamatuju, tak tam jezdíme, protože je to nádherná akce v přední Výtoně a jsou tam nádherní lidi.
0: Oni jsou teda hodně namakaný a to se ti líbí, vy?
1: No samozřejmě. A ještě zachraňují lidi. Víš, jsou to záchranné složky.
2: Ne, já si myslím, že Jana tam jezdí kvůli ukázkám vojenské techniky například.
0: Určitě koukat se na vrtulníčky, viď?
1: Tak, nebo na Tatry, nebo na ty zelený auta.
0: Ale stejně se to všechno točí kolem hasičů, kterých tam bude hodně, policistů, kterých tam bude ještě víc, že jo?
1: No to já nevím, to já znám jenom z vyprávění. Takže faktoráci, jestli nemáte program na sobotu, tak Šumaman je připraven nejen proto, abyste se holky dívali na ty kluky, který se tam budou válet v blátě a lézt po stromech, ale můžete sebou vzít i děti, protože i pro ně je tam připravený mini Šumaman a oni si budou moci vyzkoušet ty disciplíny.
2: Koná se to 9. května přední Výtoně, penzion, vyhlídka a vstup je zdarma.
1: Chtěla bych říct, že 9. května má Jirka narozeniny, takže až tam pojedete, vzpomeňte si na něj, kdybychom my náhodou, Pájo, zapomněli.
0: Neznal jsem ale ryb, viď?

0: Tu Lafa Sigma na Hit Radio Factory je 7 minut po půl páté. Hezké čtvrteční odpoledne přejeme a teď budeme chválit a děkovat.
1: Protože potrženo sečteno při Dni země a akci Ukliďme Česko se tady v Českých Budějovicích ukázali dobrovolníci v tom nejlepším světle, pozbírali skoro 3 tuny odpadu.
0: Ono to nebylo jenom na Den země, bylo to už třeba od března, nebo různě to jako probíhalo a těch dobrovolníků bylo celkem 745 ze škol, sportovních klubů, firem a přátelé, zapojila se i radnice.
1: No tak ono je to taková už tradice, že vždycky obylečou.
0: To je pravda, ale víš co, tady si lidi ve městě říkají, že tam dělají jenom bordel a oni si ho šli uklidit, to mi přijde dobrý.
1: Je třeba, já bych z toho udělal normálně, ne že jednorázovku, ale vyčlenil bych měsíce, třeba každý sudej by se udělal velký generální úklid a to by si viděla, jak by to tady bylo v Lesku.
0: Jak by to tady lítalo.
1: No,
2: všem, kteří se zapojili, ještě jednou moc děkujeme a děláte záslužnou činnost.
1: Můžete uklízet třeba teďka o prodlouženém víkendu, jako jo.
3: Hit Radio. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartphony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
4: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel.
5: Nové vydání magazínu Reportér.
6: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
5: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
6: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
5: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
6: A spousta dalšího čtení.
7: Zahradní centra Unihoby praskají ve švech. Mega výběr rostlin na jednom místě. K tomu truhlíky, květináče, hnojiva a substráty.
8: Unihoby.
7: Vše pro tvé zelené království.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral.
11: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy. Slibuju, že
13: nebudu pít. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa,
13: Harley,
14: Tomáš Klus,
13: Xindl X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
16: Fanoušci baseballu, další zápas je tady. Domácí tým Sokol Hluboká přivítá dalšího soupeře v domácím prostředí sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou. Přijďte fandit, staňte se věrnými fanoušky a získejte exkluzivní výhody. Napínavé zápasy i bohatý doprovodný program, to je baseball na Hluboké. Více informací a rozpis zápasů na baseball-hluboká.cz.
17: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
18: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
19: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
20: Cože?
21: To byl dobrý for.
20: David podsadil takto klobouče.
19: To nebyl for. Bohužel.
21: Michael... Jsi nemocná? Drž léky na to, jsme.
19: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7 od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
20: Tak to
19: neříkej.
3: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Give me love, a to byla Sia na Hit Rádiu Faktor. Je 7. května, to víme, ale pro jistotu vám připomínáme, že už v neděli je den matek, tak nezapomeňte na tu svoji maminku.
1: Teďka jsme možná někoho zvedli ze židle, tyjo, já jsem na to zapomněl, musím zítra něco koupit, tak
0: zítra
1: jsou zavřený supermarkety, ale v sobotu zase odevřou, takže budete moct tuhle chybu napravit a koupit třeba, já nevím, co je nejlepší pro mámu.
0: Kupte jí víno, protože jste jedním z důvodů, proč pije, ale já jsem dneska mluvila se svojí Emou, no je to pravda.
1: A Bože můj!
0: Ptala jsem se, jestli pro mě má dárek, tak říkala, že jo, že tři, že vyráběli ve škole něco. A já jsem odpověděla takovou tu klasiku, já nic nepotřebuju, mně by stačilo, aby si uměla vyjmenovaný slova. Že ze mě už se fakt stala ta matka, ne? Že už používám ty hlášky, které známe z dětství.
1: No počkej, a používáš takový to, koukej si mejt ruce, nebo skončíš se žloutenkou a uč se, nebo skončíš pod mostem, jo, to je taky oblíbená hláška maminek.
0: Napočítám do tří a bude to.
1: Počkej, a začala si dávat zlomky? Že počítá se raz, dva, tři, ale já počítám raz, dva, dva a čtvrt, dva a půl.
0: A děti sedí a koukají na tebe a říkají, a co se stane, až napočítá do tří, že jo?
1: Když je dva a půl, tak to už, jako, to už víš, že je zlé, tak jako dobrý. Ale já nejsem matka.
0: No, to máš štěstí. Ne, být matka je krásný, je to úžasný, takže maminky, ode mě, od nás, všechno nejlepší, jo? To si můžeme takhle říct, ne přece?
1: Milvka, milvka. Já nic neřek. El perdón, promiň.

0: Aquila Sonic na Hit Radio Faktor před 17. hodinou.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči se zdržením počítejme na trase Budějce Krumlov. Kolony prý chvílemi stojí až na dvouproudovku u přísečné, tak pevné nervy a pozor taky na D4 na nájezdu kousek za Pískem u Třepkova směrem ku Praze se došetřuje střet dvou osobáků. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Půjčovna a servis stavebních strojů na Okružní ulici v Českých Budějovicích vám nabízí pronájem pásových rypadel a veškeré stavební a bourací techniky. Více na PAS.cb nebo přímo u nás na půjčovně. PAS. Jsme tady pro vás zas.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Zákonné právo vystoupit na jednání místních zastupitelstev by mohli mít už mladiství po dosažení 16 let věku. Mohli by mít právo vyjadřovat se taky k rozpočtu obce a navrhovat jejím orgánům své podněty. Senát tuto změnu zákona o obcích v úvodním kole projednávání podpořil. U jihočeských čerpaček je zas o něco dráž. Benzín Natural 95 za týden zdražil v průměru o více jak korunu 20 na 42 korun a 59 haléřů za litr. Nafta je dražší o 50 haléřů, řidiči za ní platí průměrně 43 korun a 8 haléřů. I tak je ale nafta na jihu stále nejlevnější v celé republice. Evropská komise navrhla nová opatření pro boj s chudobou a zlepšení života osob se zdravotním postižením. Strategie zdůrazňuje důležitost kvalitních pracovních míst pro všechny i koordinovaný boj proti chudobě. Cílem je zcela odstranit chudobu do roku 2050. A fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem mohou dnes udělat poslední krok k postupu do finále Evropské ligy. V semifinálové odvetě budou ve Freiburgu od 9 večer hájit výhru 2-1 z úvodního utkání. Evropskou ligu a její předchůdce pohár UEFA dosud vyhrálo 9 Čechů.
7: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
1: Přidám ještě předpověď na pátek, čeká nás oblačno až polojasno, občasné přehánky dorazí prý hlavně na hory, ale pod kopci zůstaneme v suchu a stupnice teploměrů se lehce přehoupnou přes 20, denní maxima se zastaví na 21.
5: Hit Radio Faktor.
0: Po 17. hodině musíme na Hit Radio Faktor vyřešit jeden vzkaz. Píšou nám sestřičky Maja a Wendy z gastra tady z Budějc, tak je musíme pozdravit.
8: Holky, zdraví. Ať vám to v práci rychle utíká a nemáte moc práce navíc.
0: Před náma prodloužený víkend, tak snad se vám taky poštěstí, aby vám skončila směna a mohli jste mít volno. My teďka hrajeme Minelli anebo Camrad.

0: Fajna kamarád na Hit Radio Faktor. Na startu prodlouženého víkendu chtěla bych připomenout, že jsem zítra ve Vyšáku na rodinném festivalu Houkačky, tak se tam zastavte.
1: Ta nejhlasitější samozřejmě má jméno Jana Křížová, jo, bude slyšet do dály. No a já v sobotu vás přivítám v Ledenicích na návsi v hospůdce na Oldies Party. Taky se na vás těším.
0: Další tipy pro vás má Matyáš.
2: Kam vyrazit?
3: Do safari resortu Hluboké u Borován můžete tentokrát vyrazit na první ročník akce Americana Safari, kde se potkají burácející americké vozy s dobrodružnou atmosférou safari. V sobotu se můžete těšit na spanilou jízdu amerických aut, soutěž o nejhezčí vůz srazu, ukázky hasičů včetně vyprošťování i celodenní hudební program. Všichni gurmáni a fanoušci dobrého jídla by měli navštívit v sobotu třeboňské Masarykovo náměstí. Tam od 10 do 19 hodin proběhne jarní street food festival. Čeká vás celodenní přehlídka food tracků a stánků s chutěmi z různých koutů světa i poctivou českou klasikou. Chybět nemá ani výběrová káva, víno a pivo z menších pivovarů. To v Táboře na náměstí se na sobotu chystá Mint Market, spojený se slavnostním zahájením turistické sezóny. Těšit se můžete na více než 40 tvůrců a designérů z Česka i Slovenska, kteří nabídnou autorskou módu, šperky, designové kousky i delikatesy. Odpoledne pak ožije pódium hudebním programem. No a od čtvrtka do soboty bude Sokolský ostrov v Českých Budějovicích patřit rodinnému festivalu Rozsviť tmu. Každý den od 16 do 20 hodin vás čeká program plný hudby, inspirativních setkání i zábavy pro děti a dospělé.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Play a Little Sims na Hit Radio Factor. We pray, přejeme vám hezké odpoledne. Možná si taky přejete něco, například nový telefon, a od toho jsme tady my.
1: Dokážeme vám pomoct, protože máme z Brusu novou soutěž a vy se jí můžete docela snadno zúčastnit, vyhrát si jednak teda novej telefon, anebo takzvanou surikartu.
0: Jsou to surikarty, viděla jsem to, to jsou prostě hrací karty, já jsem se na to schválně včera dívala, co to je. A aby vám ten telefon doma nezáviděli, tak vám ho dáme pro celou rodinu.
2: Stačí se podívat k nám na web hitradiofaktor.cz do sekce soutěže a vyplnit nám takový krátký soutěžní formulář, do kterého napíšete nejoriginálnější rodinnou SMSku.
1: Tak co vám třeba psala babička? To jsou vždycky nejvtipnější SMSky, protože oni ty babičky kolikrát jako se ptají i na věci, které vás nenapadnou.
0: Tak jděte na to, napište, rádi se pobavíme.
1: Tuhle tu soutěž vám přináší společnost Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vám vždycky dává víc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Matroš na tvou stavbu od A po Z. Nyní v Unihobby pytel betonu 25 kg jen za 88 korun při zakoupení celé palety.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
10: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda.

0: začíná u nás.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Tuhle tu melodii, která nám právě dohrála na Hit Radio Faktor, mají ti dříve narození spojenou s dopravním pořadem Pozor, zákruta.
1: Myslíš Veronu?
0: No jasně.
1: No jo. To už teď, ale to je pravda. Připomnělo mi to dráťák, co jsme měli takhle posazený na poličce za lavicí, kterou měl v devadesátkách úplně každý v kuchyni.
0: Tu rohovku, víš, takovou do toho Elka.
1: Do který se vešlo úplně všechno.
0: Jo. Hele, a já jsem tuhle jel s vozíkem nákupním a tam bylo nějaký číslo 805, jo, cenovka prostě 805 a já jsem si hned second hand, telefon 805.
1: Jo. Když vzpomínáme, tak vás chceme pozvat na Retro Weekend, který v našem éteru vypukne už zítra ráno. My máme volno, ale Jirka jde vysílat odpoledne a trošku ti to závidím. Já jsem byla na 1. máje, místo toho, abych se líbala pod třešní. A ty budeš vysílat Retro Weekend.
0: Tak to uděláme kontumačně, jo? Já tady sice budu, ale ty kdykoliv můžeš přijít, máš dveře otevřené.
1: Nemůžu, budu ve Vyšáku, jak už jsem říkala, ale budu tě určitě poslouchat.
0: Dobře, vy poslouchejte taky, protože uslyšíte ty největší fláky za posledních víc než 30 let. Dáme si teďka takovou malou chutnávku.
1: Spajsky! Yeah!

0: Stejně jako tedy svým ztrácí kontrolu, Vitolu z kontrolu na Hit Radio Faktor, tak my ztrácíme kontrolu pro tento týden nad tímto studiem a odcházíme vstříc prodlouženému víkendu. Teď jsem to řekl hodně básnicky, viď?
1: Jirko, básnický střevo oproti tobě hadr. Zítra je státní svátek, pro většinu z vás volno a jestli byste chtěli ještě něco slavit, tak můžete slavit třeba den kosatců. My jsme je vždycky měli před panelákem ve Strakonicích, ale už dlouho jsem neviděla kosatec.
0: U nás ve spolí kolem návesního rybníčka je tolik kosatců, ale oni jsou chráněný, takže netrhat, prosím.
2: Já třeba ani nevím, jak kosatec vypadá, ale potěšil mě v kalendáři zítřejší den oslů.
0: A můžeš mi říct, proč čumíš tak hloupě na mě?
2: No, protože máš rád zvěřátka, ne přece.
0: Mám, chci pozdravit Voselňáky, protože tam mám část rodiny, že jo, ve Voselně, to je usilný. Vy tam máte oslavu znaku, tak můžete slavit zítra.
1: A co by si slavil ty? Našel jsi si nějaký den?
0: Den bez ponožek a den Coca-Coly.
2: Den bez ponožek, já myslím, že je dobře, Jirko, že tu zítra s tebou nebudem.
1: Mějte se krásně, faktoráci, hezký víkend a v pondělí. Ahoj!
2: Čaute!
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor Vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.
6: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK a maxmobil.cz.
7: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
8: www.elvaprofi.cz.
7: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí. Slibuju, že
9: nebudu pít. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa,
9: Mirá,
10: Rybičky,
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů,
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Xindl X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival,
10: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky? Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor, začínáme už v 9 ráno.
13: Mrkněte na web nebo na Facebook, kam to všechno máte. safariresort.cz.
14: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
15: Zase lítáš v oblacích?
16: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
15: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
17: Tak honem, ať vám neuletí!
16: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
15: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
18: firma na zážitky.cz.
19: Nové vydání magazínu Reportér.
11: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
19: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
11: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
19: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
11: A spousta dalšího čtení.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
17: Hit Radio Faktor.
20: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči, pozor, na Třeboňsku mezi Mlákou a Starou Hlínou hlásíte policejního kodiaka, tak nohu z plynu. Dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu, užijte si prodloužený víkend a kdyby něco, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cb.cz

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Zákaz svlékacích aplikací je potvrzen. Po intenzivním nočním vyjednávání se Evropská rada s Evropským parlamentem dohodly na zjednodušení pravidel umělé inteligence. Součástí kompromisu zůstal také praktický zákaz nástrojů, které vytváří deepfake fotografie svlečených obětí. Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.
3: Tyhle nástroje nemají v naší společnosti co dělat. Jsou vytvořené jenom k tomu, aby digitálně svlékali lidi bez jejich souhlasu, přičemž oběťmi jsou převážně ženy a dokonce i děti. Tohle není inovace, ale technologicky umožněné zneužívání a já nevidím jediný legitimní důvod pro existenci takových systémů. Naopak představují přímou hrozbu pro soukromí, důstojnost i bezpečnost lidí. A ta dnešní dohoda vysílá jasný signál, že umělá inteligence v Evropě musí respektovat základní práva a nesmí být používána k ponižování lidí.
2: Zákaz má vstoupit v platnost do konce roku 2026. Bankovní rada České národní banky dnes ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na hodnotě 3,5%. Finanční trh stabilitu sazeb očekával, a to i přes dubnové zrychlení inflace. Mezi rohlíky v jednom z obchodů v pražských Kunraticích dnes ležela krabička s větším obnosem. Podle nálezce šlo o 1 milion korun. Policie teď hledá majitele peněz. Souvislost s raným vykradením bankomatu ve stejné čtvrti už vyloučila. Naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem. Tým doplnil po českých hrách v Českých Budějovicích. Zápas začne za hodinu.
4: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
2: Do rána oblačno, zataženo v severní polovině území, místy přehánky, na Moravě i bouřky, na jihu pak polojasno. Ranní teploty kolem 11 až 6 stupňů, na jihu a jihozápadě jen zlehka nad nulou. No a den bude pak proměnlivý, více srážek na Moravě, teploty 15 až 19 stupňů a vítr chladnější od severozápadu.
5: Ve čtvrtek večer startuje další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. 18. odbyla, tak si budeme hrát to nejlepší od 80. až po milénium. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Tak tohle je skvělá pozitivní klasika, která nám tak nějak připomíná, že dnes je čtvrtek, opravdu malý pátek. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál, který nabízí to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tato píseň Walkin' on Sunshine vyšla v roce 1983. Trošku paradoxem je, že na poprvé neuspěla. Uspěla až o dva roky později, když vyšla v reedici. To byl tedy rok 1985. No ale potom chytla obrovský boom a dokonce se objevila v celé řadě filmů a seriálů. Ten seznam, ten je snad nekonečný. Dokonce vznikl i muzikálový film, který se tak jmenuje Walking on Sunshine. Je to romantický muzikál postavený kolem hitu 80. let, kde ta píseň samozřejmě zazní. Katrina and the Waves. Tolik tedy o ní. Každopádně teď je připravení Westlife. To je parta, která chytla ten boom boybandu. No a od Westlife si teď na Hit Rádiu s radostí zahrajeme Mandy.

0: Kalarsa.
1: Tohle je asi nejúspěšnější světově globální hit od tureckého interpreta. Tohle byl Tarkan, rok 97 a Shimari. Mimochodem v roce 2002 vznikla taky verze Kiss Kiss. Holly Valance, anglická zpěvačka, ji tehdy představila, ale ta už měla úspěch zejména ve Velké Británii. Mimochodem taky písnička, která se hodně pojí s hokejem. Pokud sledujete hokej, tak určitě víte, co to je kiskem. Vždy v tom prostoru, kdy se zrovna na ledové ploše nic neděje, si kamera vybírá nějaké dvojice v davu a těm dává jasný úkol, prostě se políbit na kameru. Ne vždycky to vyjde, ne vždycky jsou to totiž dvojice partnerské. Každopádně s tím hokejem v podstatě souvisí i dnešní večer, protože jak už jsme říkali ve zprávách, naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci. A to už je v 19 hodin, tak rozhodně budeme držet palce. Je to v podstatě velká příprava na mistrovství světa, které pochopitelně odstartuje v květnu, tak jak jsme zvyklí. Bude to 15. května, kdy turnaj zahájíme přímo my domácím utkáním, tedy pro nás, my budeme domácí ve Švýcarsku. A naším soupeřem bude Dánsko. Jinak je v té soupisce ještě Slovinsko, Švédsko, Itálie, Slovensko, Norsko a Kanada v té naší skupině B. Bude to napínavé, bude to náročné, ale české repre prostě věříme. A hlavně držíme palce a fandit budeme taky dnes večer. Fandíme taky těm nejlepším hitům 80., 90. a milénia. Ostatně proto pro vás ve vysílání Hitrádia máme hudební speciál Hitrádio Classic, který už je za chvíli nabídne taky Irenu Cara, skupinu Lucie a nebo projekt Bahamé.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Tak jsme si trošku zaštěkali Bahamen a jeho naprostá legenda Bullet Dogs Out. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, ten jsme odstartovali úderem 18. až do 21 hodin. Pro vás budeme mít to nejlepší z 80., 90. a milénia. Hity, které se skrývají hluboko v našem archivu, my je pro vás ovšem rádi oprášíme a rádi připomeneme něco, co se běžně nehraje, nebo na co se možná trošku zapomnělo a byla by to škoda. Mezi takovými písněmi rozhodně jedna těžkopádná, romantiárna Take My Breath Away, Berlin. To posíláme mezi vás právě teď s přáním hezkého čtvrtku.

0: George Michael a taky Mary J. Blige, S se jmenovala záležitost, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Přejeme pohodový čtvrtek. Doufám, že je to pro vás konec pracovního týdne, že před sebou máte další 3 dny volna. Ten aktuální týden je takový zkrácený, stejně jako ten minulý, ale hlavně ten celý letošní rok je poměrně přívětivý na všechny ty prodloužené víkendy. Prostě ty státní svátky nám letos přejou. Pokud ne, tak určitě nevadí, protože Hit Radio vám pochopitelně bude dělat společnost, i když jste v práci. Tak věřím, že vám to s námi bude hezky a na pohodu utíkat. Stejně jako s dalšími hity, za chvilku si dáme třeba No Name Žily, anebo Jessica Falker. How will I know who you are? Tak i to pro vás tady na Hit Radio budeme mít.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

can I get?

Krátce po 19. si hrajeme hodně na pohodu. Tohle byla vzpomínka na Culture Club. Do you really want to hurt me? Za partou Culture Club stojí Boy George a tahle písnička je taky velmi oblíbená u filmových tvůrců. Mimochodem objevila se, a to hned několikrát, taky v seriálu Simpsonovi. A to podle mě znamená skutečný úspěch. Taky tam několikrát byla parodována. Paula a Čára mají píseň Vamos a Bailar, tu máme nachystanou, a za chvilku taky velmi unikátní spojení Bryan Adams, Rod Stewart, Sting, All for Love. Charitativní věc, krásná, zamilovaná, romantická. Taky takhle vám bude hrát Hit Radio ve čtvrtek 7. května.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Dead and buried on the edge of your knife, staying.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.